Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksetrebic.cz.
3: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Tuto neděli od 19 hodin vás čeká koncert kapely Circus Brothers, jízda v balkánském rytmu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
4: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko čeká další extrémně horký den. Meteorologové upozorňují, že teploty mohou místy vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli vedrům hrozí přehřátí organismu i dehydratace, zejména u seniorů a malých dětí. Vysoké teploty mohou způsobit komplikaci také v dopravě nebo energetice. Investice do informačních technologií letos výrazně porostou. Podle odborníků vzrostou celosvětové výdaje na IT o 14% na rekordních 6,4 bilionu dolarů. Hlavním důvodem jsou rostoucí investice do umělé inteligence a datových center. Nejrychleji porostou výdaje na AI infrastrukturu, cloudové služby a software. Fotbalová asociace dnes představí nového trenéra reprezentace. Na odpoledne svolala mimořádnou tiskovou konferenci, kde by měl být oznámen nástupce Miroslava Koupka. Podle španělského tisku by se novým koučem českého národního týmu mohl stát Španěl Santi Denia. Definitivní potvrzení by mělo zaznít právě na dnešní tiskové konferenci. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Krajští silničáři na Vysočině nasadili do provozu dva nové tandemové válce. Díky nim mohou přesněji kontrolovat hutnění asfaltových vrstev a tím zvyšovat kvalitu oprav. Zároveň přispívají k delší životnosti opravovaných silnic a pomáhají snižovat provozní náklady. Válce za více jak 8 milionů korun včetně DPH nahradili více než 14 let starou techniku. Ještě nemáte dost trupu, tak to se dnes na Vysočině můžete těšit na teploty až 38 stupňů. Později večer pak začnou přibývat mraky a zítra se od západu začnou tvořit přehánky a bouřky. Ojediněle mohou být i silné.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádio.

0: pátek, 6 hodin 2 minuty, je tady Jasmin, ahoj.
1: Ahoj.
0: Je tady David, ahoj.
2: Dobré páteční ráno.
1: A je tady Michal, ahoj.
0: Ahoj, já jsem včera dostal zpětnou vazbu od kamaráda na naše vysílání. Poslouchal snídaně od 6 do 9 a my jsme se po 9 volali a on říká, hele, mezi 6 a 7 to bylo teda pěkně chcíplý, vy jste se rozjeli až v 7. Říkám, tak je ráno, no. No tak, ať to tady nevypadá jak v čekárně u zubaře.
2: Jsem chtěl vidět, tak byl on aktivní od 6 do 7,
0: no, to je takový
2: kámoš.
0: Přesně, Vladimíre, jo, hele, my tady prostě potíme krev, jo, každý ráno. Morandi, save me, tohle by vás mohlo probrat, tak díky, že jste tady a přejeme vám krásné páteční ráno z Itrády a jdeme na to.

0: Run Before You Leave Me. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin, 9 minut. Dobré ránko. Pojďme se vrátit o 2000 let zpátky. Vědci utratili miliony dolarů a zapojili nejvýkonnější AI planety, aby přečetli 2000 let staré svitky. Z uhelnatělé svitky z Herkulanea, zničené erupcí Vesuvu, a schválně si víte, co tam našli. Napadá vás, co tam mohlo být napsaný, Davide?
1: Nákupní seznam.
0: Vlastně skoro, jo. A byl tam třeba návod, jak ignorovat otravného souseda, nebo co třeba dělat, když tě je blbě z jídla. Jo, takže vlastně řešili takový všední věci, jo, takže si představ, že utratíš miliony dolarů a čekáš, že tam bude nějaký poselství.
2: Tajemství vesmíru.
0: Tajemství. A ten nebo si představ toho římského filozofa, jo, jak sedí v noci u svíčky a škrábe do papirusu a nadává. Hele, titus z vedlejší, insuly zase dupe a dobytek mořve do 3 do rána. Jo, ale schválně, kdybyste měli napsat něco, co by si přečetli lidi za 2000 let, co by to bylo?
2: Pátek ráno, takhle
1: to by přesně, takhle filozoficky na nás.
0: Co by to bylo? Já bych tam napsal asi něco o naší sousedce, která pořád kouří.
1: Já bych tam asi napsal, poslouchejte Hit Radio.
0: Poslouchejte Hit Radio. Já si myslím, že tady ty svitky, že to je vlastně jako důkaz, že pasivní agrese, takový ty zkazy na nástěnkách, jo, v panelacích, že to je vlastně furt stejný. Pojďme si dát činasky, víno, je zase pátek, 6 hodin, 10 minut. Zase.

0: Páteční hit rádio. A David nám tady říká asi 15 vteřin zpátky, ale my jsme vůbec nevypíchli, že je 31. srpna. A Jasmin úplně suše. Dobře, července.
1: No, nenechte se stresovat. Dneska jsme opravdu v poločase prázdnin, jo? Ne ještě na konci naštěstí, ale půlka léta za náma. Takže jestli jste měli v létě třeba nějaký plán, nebo nějaký sen, který jste si chtěli splnit a zatím jste na to čas neměli, tak šup šup a hlavně děti jdou za chvíli do školy.
0: Za chvíli, ještě měsíc vymýšlení nějakých aktivit našim dětem.
1: 33 dní bez budíku stále. Takže
2: takhle strašíte.
0: 33 dní,
1: ne,
0: jo.
1: Říkám dobrý.
0: A třeba někdo vyráží teprve na dovču, protože samozřejmě spousta lidí jezdí na dovolenou na začátku prázdnin, ale další spousta lidí to nechává až na tu druhou půlku, protože si třeba myslí, že v těch dovolenkových destinacích bude méně lidí. No tak vy, kdo máte v plánu dovču, třeba vyrážíte, jedete na letiště teďka právě, nebo teďka se balíte, máte ty řízečky nachystaný a jedete směr jich.
1: A toustíky, panečku.
0: Toustíky, dobře dojeďte, závidíme vám. To my bychom, kdybyste nás přibalili, a víte co, teď my vlastně jedeme s váma teďka v tom autě. No tak ještě pár hodin a budeme křičet, hele, hele, moře!
1: A tleska!
0: Já už ho vidím! To jsem vždycky dělal já, když jsem byl malej. Vždycky jsem se těšil, až uvidím moře.
1: Jo, to jo.
0: Tak užívejte dovču, samozřejmě myslíme i na vás, kdo musíte makat, taky jsme v práci. Macklemore na Hit Radio za malou chvíli v 6.17 a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.

0: na D1 na 324. a půltém kilometru ve směru na Ostravu. Dejte pozor na porouchané auto.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Je přesně půl sedmé. You saved my heart from the fate of Ophelia. A tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Taylor Swift, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy.
3: Tak kde jsou?
2: V třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý.
3: Já bych spíš nedal ten Bešiktaš tedy.
2: Na Mostecku začal největší drum and bassový festival světa. Na Let It Roll dorazili tisíce fanoušků elektronické hudby. Kvůli vysokým teplotám pořadatelé posílili zásobování vodou, povolili vlastní přístřešky a areál ochlazuje i kropící vůz. Češi za předplacené služby utrácejí méně než sousedé. Za předplatná streamovacích služeb, aplikací nebo dalších digitálních služeb zaplatí v průměru kolem 12 000 korun ročně. To je zhruba o 40% méně než průměr ve zbytku střední Evropy.
3: 12 000 ročně je docela dost, ale kdybyste, schválně, vy, kdo nás posloucháte, kdybyste sčotli to, co měsíčně platíte, to možná ani nechcete vidět, protože to máte a tady Spotify a tady HBO a Netflix.
4: A ono je fajn jednou za čas si udělat takovou inventuru a fakt zjistit, co všechno platíte. Já to dělala nedávno a hodně toho jsem si zrušila, ale pak mi došlo, že vlastně jsem na to už celkem zvyklá a že to chci, ty různý streamingové platformy.
2: Co všechno platíte, ale hlavně co všechno používáte. No jasně. Netflix, najednou si uvědomuji, že už vlastně vůbec nekoukáme, je lepší to zrušit.
3: No, ale já to radši ani nepočítám, já si myslím, že i vy, kdo posloucháte, že to máte tak, většina z vás, že to má tak, že měsíční poplatky, které platíte, by uživili somalskou vesnici. Takhle, rádio je pořád zadarmiko, jo. DJ Bobo, everybody, ani za tohle nemusíte platit ani halíř.
4: Ty jsi nakazal pod Davida, ne, co ti je?
3: Já nevím, je pátek, no. Opravdu skvělý ráno dneska, no. Tak pojďme na to.

0: byste se chtěl naučit parádně vařit, anebo se naučit vařit něco nového, tak se určitě vyplatí poslouchat Hit Radio i chvíli po půl osmé, protože už za necelou hodinu budete hrát rychlou pětku. A celý tento týden soutěžíte o opravdu luxusní výhru a to je kompletní sada 9 online kurzu vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
1: Kurzy jsou jedna věc, ale taky spustil úplně novou aplikaci, jo, kurzy Přemka Forejta. Ta je celá zdarma, najdete v ní několik lekcí, které budou zdarma a když si to stáhnete, tak tam na vás čeká taky kód s 50% slevou na jakýkoliv další kurz.
0: No a tenhle parádní balíček pro vás máme tento týden naposledy, tak s námi určitě buďte i okolo půl osmé, ať máte šanci tohle vyhrát. A budeme rádi, když s námi zůstanete i za chvíli. Huntrix Golden, to bude další muzika a stavíme se i u vás v autech. Řekneme, kde to v pátek ráno stojí, bude doprava.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Břeclavsku mezi Boleradicemi a Velkými Pavlovicemi srazilo osobní auto zvěř, projedete s omezením. No a na D1 na 116. a půltém kilometru u Velkého Beranova ve směru na Prahu od Brna bourala dodávka s kamionem. Držíte se v koloně.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 6 hodin 50 minut, tohle jsou Jeleni Magdaléna.
1: Děti objevily novou superschopnost. Sice si neumějí třeba ustlat postel ráno, ale umí během 5 vteřin napsat omluvenku, za kterou by se leckdo nemusel stydět, jo? Oni totiž nejenom, že už na třeba domácí úkoly používají ChatGPT a různý jako umělý inteligence, ale už právě i na výmluvy a omluvenky. Takže já si říkám, že jak nám, když si říkali rodiče a prarodiče takový to, no co já jsem se tehdy do školy brodil sněhem 10 kilometrů, jo? Tak teďka prostě zvládli učení bez AI.
2: To já si vzpomínám, když jsem si ve 13 psal omluvenku, tak se mi třásla ruka, abych napodobil podpis mámy a dneska to mají teda ta mladá generace o dost jednodušší, že teda napíšou do, nevím, ChatGPT, Gemini, tedy napiš omluvenku, něco, co mám říct mámě, proč mám být dneska doma a ono tím to vyplivne a oni prostě si to vymyslej, no, tak to je dobrý, to je dobrý. Já teda nevím, jestli vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu, kdo nás posloucháte. Já jsem měl, tak ono fungovalo, tak abych jako mámě řekl, proč nemůžu do školy, že jo, protože mě bolí břicho, tak na to jsem nepotřeboval umělou inteligenci.
1: No, je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu a
2: tím jsem začal.
1: Dobrý.
2: Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokycáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo. Ale říkám si, funguje ještě vůbec třeba taky omluvenky ve stylu z rodinných důvodů? To jsem měl teda plnou žákovskou.
1: Já jsem taky měla furt toho.
2: Furt rodinný důvody. A to nikdy nebyl rodinný důvod, jo, ale vždycky prostě. Vždycky, tak co tam mám napsat? No tak já tam píšu rodinný důvody, jo. Takže jestli nás teďka poslouchají nějaký učitelé, my víme, že jste nás měli moc dobře prokouknutý. Tak my vám tady z ranních důvodů, aby vás to probralo, posíláme další hity. Tohle je Kygo na Hit Rádiu. Hezké ráno. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, here to stay.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi si na právo na opravu ještě počkají. Poslanci nestihli včas schválit zákon, který by umožnil žádat opravu spotřebičů i po skončení běžné dvouleté záruky. Norma vychází z evropské směrnice a sněmovna ji bude znovu řešit až na podzim. Nová pravidla mají prodloužit životnost výrobků a omezit množství elektroodpadu. Požáry na jihu Francie zasáhly i rodinu George Clooneyho. Americký herec, jeho manželka Amal a jejich děti museli kvůli šířícímu se ohni opustit svůj domov. Rodina loni získala francouzské občanství. Lesní požáry ve Francii dál komplikují život tisícům lidí a hasiči s nimi stále bojují. Ruští boxeři se vracejí pod svou vlajku. Mezinárodní boxerská federace totiž zrušila omezení, která platila od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ruští reprezentanti tak budou moci znovu nastupovat se státní vlajkou i hymnou. Rozhodnutí přichází přesto, že válka na Ukrajině stále pokračuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Ne každá voda na Vysočině bez závad. Stále platí zákaz koupání v Trnávce na Pelhřimovsku. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od června. Množství se nic zhoršilo v posledních dnech i vodu v domanínském rybníku na řece Bystřici, kde se voda ke koupání nedoporučuje. Více se nic se objevilo také ve vodní nádrži Sedlice a v Břevnické nádrži. A počasí. Dnes si užijeme ještě skoro jasnou oblohu a teploty do 38. Večer se pak začnou tvořit mračna a v sobotu by měly dorazit od západu přehánky a bouřky. Ojediněle mohou být i silné.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Je pátek, dobré ráno.
5: Krásný ráno.
6: Snídaně šampionů.
4: Startuje 2. hodina páteční snídaně. My jsme moc rádi, že jsme se tady společně s vámi potkali a doufáme, že budete rádi za další muziku Gracie Abrams a taky Weekend Blinding Lights. No tak Weekend se bude poslouchat teďka sám. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle nás moc baví, se na ty vás. Gracie Abrams, Dead So True, 7 hodin 8 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ránko.
1: Možná jste někdy zažili stejnou věc jako já včera. Já jsem byla venku se svojí nejlepší kámoškou, všechno super. A když jsme se loučili, tak říkám, no dobrý, tak se musíme domluvit na dalším srazu, na dalším kafi. A vytáhli jsme automaticky telefony. Možná si říkáte, jako proč? No na kalendář, že jo?
0: Jasně.
1: Na kalendář v telefonu, abychom našli termín. A mně to přijde naprosto příšerný, že to dneska takhle opravdu funguje, že si pomalu nedomluvíme schůzku s někým, s nejlepším kámošem, bez toho, aniž bychom teda to museli takhle dopředu plánovat.
0: No tak dneska je ta doba celkově jednodušší, že jo? Dřív prostě, když si chtěla jít s někým ven, tak jsi byla domluvená, že v 6 hodin musíš být u kaštanu a prostě pokud tam 6 hodin nebyla, no tak jsi měla smůlu, jo? Že nebyla ani telefony, takže bylo domluveno, že tady budu a hotovo. Dneska ta doba, jak je za mě dost jednodušší, tak to je takový neosobní všechno, jo? Že prostě, no tak já mu zavolám, že už jsem na cestě, přitom prostě ses nevykopala ještě z baráku.
1: No jasně, nebo prvě... rovnou jako nazdílíš polohu, že jo?
0: Teprve, no, je. Tak to je taky úchylný. No tak, jak to máte vy? Jak jste se vlastně domlouvali teda schůzky před mobilem a internetem? Jak to vypadalo u vás?
1: Já přemýšlím, jestli jsem to zažila. Já jsem měla první telefon někdy v 5. třídě, tak kolik mi bylo? 12 let si myslím. A... ty jo, vůbec nevím, jako to jsme si nepsali s těma holkama, no. Že jo. Zároveň jsem ještě byla v tom věku, kdy mě mamka moc nikam jako nepouštěla. A pak už jsem měla jako normální svůj dospělý život později, takže nevím, jak to bylo předtím.
0: Tak to já jakožto zástupce teda dinosaurů tady ve studiu, zaspomínám, že my jsme se domluvili na základce, že se potkáme na hřišti v tolik a tolik hodin a prostě jsme tam přišli, jo. Tak jak jste to měli vy, pojďte zaspomínat společně s námi, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Pošlete nám to taky případně klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity. Tohle jsou Imagine Dragons, Enemy na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Ladíte nostalgickou tady na Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Dobré ráno.
1: Bavili jsme se tu o tom, že je hrozný, že v dnešní době, když si chcete domluvit schůzku s kamarádem, jako třeba já včera, tak to musíte plánovat klidně měsíce dopředu, jo, najít si místečko v tom kalendáři.
0: A pak ti to stejně 5 minut před tou schůzkou zruší. A to dřív nebylo možné. Bavili jsme se tady o tom, že dřív, když ještě nebyly telefony a nebyly tady ty chytrý kalendáře, tak jsme se prostě domluvili na konkrétní místo, konkrétní čas. Určitě i vy máte nějaký takový místo u sámošky, u stromu, na náměstí, u kašny, pod vocasem, kdekoliv, jo? Tak přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Pavel, čus, jak říkáš Michale, ve škole se to dohodlo, doma se napsal vzkaz, jsem tam a tam a ve smluvený čas jsme tam byli. PS a většinou jsme museli vypadnout z domova dřív, než přišli rodiče, protože pak přišly příkazy a zákazy.
1: To je fakt.
0: To sedí hodně.
1: Radek, ahoj, přeji hezké ráno. Za mě byla doba, kdy telefon měl jen podnikatel a dokázali jsme se domluvit vždy, kde a v kolik hodin se sejdeme a byli jsme tam. Můj první telefon jsem si pořídil v 18 letech a to ještě mělo jeden řádek na SMSky a výsuvnou anténu, aby se dalo volat. Přeji hezké ráno.
0: Jeden řádek na SMSky, to je pravda. A 160 znaků měla SMSka, jestli se nepletu. Tak se ti to muselo vejít, pak se muselo hodně zkracovat taky. Další zpráva, ahoj rádio, jako dinosaurus jsem to měla stejně, ve škole jsme se domluvili, že se sejdeme třeba ve 4 před školou a pak šli ven, popřípadě jsme si volali na pevnou linku.
1: Pevná.
0: Ale to jsme se jen málo kdy zastihli doma, pořád jsme někde lítali.
1: Mně došla jedna věc, jak mi ještě mamka vyprávěla, jak to měli oni kdysi, když bydlela s babičkou, takže když se jako měla už vrátit domů, když nastal ten čas a neměli, že jo, třeba hodinky, nebyl telefon a takhle, tak se koukla do okna a pokud tam babička dala červenou utěrku, tak bylo zle, jo, to už si jako musel utíkat a věděl si, že bude se kec mazec.
0: Tak tady s těma návratama to mi připomíná dneska, že jo, děti mají GPS hodinky, všechno, rodiče se hodně strachují, což chápu teda v dnešní době na jednu stranu, ale za našich mladých let, a vy víte, co chci říct, jakmile se rozsvítí lampy, přijď domů. A fungovalo to, přežili jsme to. Máme tady taky pár hlasovek, pouštím třeba tu od Kačky.
2: Dobrý ránko do rádia, tak ohledně toho setkávání jsme to měli úplně stejně, jelikož jsem dítě 90. Tak jsme se přesně domluvili, že se sejdeme třeba v 5 hodin na rohu toho a toho baráku. Kdo nebyl, měl smůlu, přesně jak jste to řekli. A zároveň v dnešní době je to u mě úplně stejně, co se týká setkávání s přáteli. Že prostě třeba na měsíc, dva, půl roku, někdy dopředu jsem prostě vybukovaná a opravdu hledám termín na to, abych se mohla s přáteli sejít. Takže sedí v obě dvě doby. Krásný den, Kačka.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Honzy.
3: Ahoj, rádio, tady Honza. Přesně tak. My když jsme se dřív domluvili 10 dní dopředu, že prostě se sejdeme u velikého dubu, u koupaliště, tak to prostě bylo, no. Dneska ti lidi napíšou 5 minut po schůzce, ale dneska nepřijdu, můžeme to odložit.
0: Jo.
3: Doba je uspěchaná, lidi jsou nespolehliví. Prostě dřív to byla úplně jiná doba, drželo se slovo a tohle by se mělo vrátit. No. Ahoj, ahoj.
0: My to tak trošku nostalgicky vzpomínáme, přesně pláčeme nad tím, co bylo. Já teda za mě bych některé věci opravdu vrátil a bral bych je všema 10. Tak jestli se tady, pojďme se domluvit, že se tady potkáme za malou chvíli, jo, nemusíte si to psát do kalendáře, ale za malou chvíli v 7.35 cca budete soutěžit rychlé pětce o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak nechoďte daleko od rádia.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi pohází.
4: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy hlásíte překážku na D1 na 213. kilometru směrem z Vyškova do Brna, stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka, doporučujeme snížit rychlost.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Dáváte si páteční Hit Radio 7.32, to je aktuální čas, dobré ráno.
1: Zprávy mají být ve 30.
0: Tak mi to trošku ujelo, no. Davide, nebudeš se zlobit při pátku, ne?
1: Je pátek.
0: Je to omluveno?
1: Je.
0: Tak pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
3: Módním hitem letošního léta jsou takzvané pyžamové sety. Volné košile s kalhotami nebo šortkami spojují pohodlí s elegancí a hodí se do města i na dovolenou. Stylisté doporučují vybírat hlavně modely z prodyšních materiálů, jako například len nebo bavlna. Češtinu se cizinci učí nejen kvůli práci nebo studiu. Mnohé k ní přivedou také české kořeny nebo obdiv k tuzemské kultuře a sportovcům. Podle lektorů je při výuce nejdůležitější studenty od začátku motivovat ke komunikaci a neodradit je složitou gramatikou. Američané na konferenci představili chybně označenou mapu Afriky. Na mezinárodní akci v Brazílii byly na mapě špatně popsány všechny vyznačené africké státy. Americké ministerstvo zahraničí se za chybu omluvilo a uvedlo, že prezentace vznikala na poslední chvíli.
0: Jsme tady na to koukali a co nás nejvíc pobavilo je, že pobřeží Slonoviny není označený ani na pobřeží,
1: ale ve vnitrozemí, no.
0: Tak tady je západní Sahara, ta je na východě a Jihoafrickou republiku střihli vedle Egypta, no.
1: Mě to připomnělo takový ty klasický výmluvy ve škole, víš, ale prostě ta prezentace paní už to na poslední chvíli, to prostě já jsem to fakt nestíhal.
4: Jsme se neučili tohle.
0: Podle mě jim to vyplivla umělá inteligence, ale věříme tomu, dáme to tam. Pojďme soutěžit. Je to rychlá pětka o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Rose, taky Bruno Mars a Paté na Hit Radio v 7.36. Aha.
1: Rychlá pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo bude tím posledním dnešním soutěžícím?
0: Tím soutěžícím bude Lukáš. Lukáši, dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš z Hradce Králové a David, jož jste směje, protože vy se prej znáte, nebo co?
2: Já jsem z toho úplně vyřízený.
4: A pozor, toho není domluvený, jo.
0: To není, takhle, teďka to vypadá jako, že tady voláme svým kamarádům. Ne, opravdu, já jsem tady vybral Lukáše ze všech SMS, co dorazili. Takže si kluci můžete pokecat, tak pak budeme soutěžit.
4: Hele, byl včera na fotbale, Krajdo, nebo ne?
2: Nebyl.
4: Ale brácha jsme jsem. Viděli.
2: Jo, brácha tam byl?
4: Jo, byl.
0: Dobrý, hele, váš čas vypršel, jo. Tak Lukáši, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Kolik stran má hrací kostka?
2: 4.
3: Ještě?
2: 4.
3: Jako je ještě jedna šance?
0: Poslední šance jsou opravdu.
3: Poslední, hele, představ si tu kostku v hlavě.
2: Jo, 6.
0: Jo, tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Lukáši, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
2: Bratislava.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kterému orgánu v lidském těle se říká taky pumpa?
2: Srdce.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který pták je známý tím, že nosí děti?
2: Čáp.
0: Jo. A poslední. Otázka pátá.
3: Kolik minut mají 2 hodiny?
2: 120.
0: 120!
3: Je to tvoje!
0: Je to tvoje!
3: Já si myslím, že na jeho hlase je znát, že jako to je jedna velká náhoda a že je sám překvapen. Ne, že to vyhrál, ale to s tím Davem teda.
2: Já jsem úplně vyřízený. Já jdu teďka do práce, tak říkám, já to zkusím. A já jsem spíš rád, že mluvím jakoby s Davidem, no.
3: Tak pečka.
4: Ale ty máš do práce asi 5 minut.
2: No, já jdu jakoby vodníkud jako jinut, ale prostě jsem úplně vyřízený.
0: Lukáš byl někde přes noc, takzvaně.
2: My jsme byli na chalupě.
0: Na chalupě přes noc. No. Lukáši, tak moc gratulujeme, teda kurz od Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, to je tvoje, tak můžete se s Davidem dát nějaký víkendový sezení a něco si povařit spolu. Tak Lukáši, hezký víkend přejeme, neupojď se dneska, čau.
2: Děkuju, mějte se, ahoj.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Tohle jsou hodiny, tohle je Hit Radio v 7.42. Dobré ránko. Jak jsem asi měsíc, dva zpátky říkal, že si plánuju udělat kapitánský průkaz, tak možná radši ne.
1: Já myslím, že se pochlubí, že už ho máš
0: možná,
1: právě.
0: Možná právě radši ne. Já se jdu pochlubit s tím, co se stalo včera. Jo. Včera bylo vedro, tak co teda s mojí budeme dělat? Takže si půjčíme malou loďku, na kterou nepotřebuješ průkaz, zase u stejného borce jako posledně. Přijedeme tam a borec po mně hodil klíče od lodi a ať jedeme, ať si děláme, co chceme. Tam fajn, dobrý, tak jsme se nalodili, já jsem pak odvázal vepředu a už chceme odjíždět a on, jste zavázený ještě z boku. A já, aha, tak nás odvázal, takže já bych možná vodil s tím molem, toho jsem si nevšiml, takže jsem byl poprvý za úplnýho idiota, jo. Pak asi 2 hodiny jezdíme po Vltavě, vracíme se zpátky, tu loďku parku zpátky na stejné místo a majitel říká, pojďte, já vás svezu na pořádný lodě. A on tam měl loď, která tahá ty lyžaře po vodě, takovou tu extrémně silnou, jo, tak nám to chtěl ukázat, tak jsme přeskočili vedle, teďka tam jezdíme, že jo, točíme ty Instagramy, pohoda. Vracíme se zpátky a on říká, ty vole, já mám asi Fata Morganu a kouká takhle dopředu a já tak koukám a říkám, to je ta naše malá loď? A ona byla uprostřed Vltavy.
1: Se neuvázal pořádně, jo?
0: No počkej, já jsem totiž měl strach z toho, jakože už jsem to jednou pokonil, že jsem to blbě odvázal a já mu říkám, ono to možná tak jako někde jako se zazdilo, jo, ta moje informace. Já říkám, já to radši přivazovat nebudu, udělejte si to sami, to vaše loď. No a teďka tam jezdíme, víš, pohoda. A ta loď najednou uprostřed té Vltavy a on. Hele, tak dobrý, no, tak teďka musíme teda přijet tady tu loď tady k té vaší. Vytáhněte si z kapsy telefon a asi klíče od auta, přitáhněte si to tamhle tím pádlem a musíte tam přelíst. Jo. Tak jsem tam přelez, zaparkoval jsem na podruhý a jako dobrý, a já mu říkám, jsme měli ještě dceru a já říkám, prosím vás, co by se stalo, jako kdyby ta loď, kam by jako vodila? A on, kdyby tady nebyla dcera, tak bych vám řekl, kam by vodila. Takže to je moje story.
2: Ale dobře to dopadlo.
0: No, doslova, dobře to připlulo, jako jo. Ale kdybys viděla ten jeho výraz a můj výraz a teďka já jsem si říkal, tyjo, ta loď nestojí úplně málo a ona se tam prostě toulá přímo uprostřed té Vltavy, ne? Takže, co si myslíte o tom, jestli si mám nebo nemám dělat kapitánský zkoušky?
1: Určitě do toho musíš.
0: Určitě, že jo, určitě. Tak děkuju, no, tak já do toho půjdu. Za chvíli půjdeme do další muziky, Coldplay, David Guetta, no a i k vám na silnice do auta, řekneme, kde to v pátek ráno stojí. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem, buďte opatrní, na trase z Opavy do Ostravy u odbočky na Velkou Polom narazilo osobní auto do svodidel. Stojí po nehodě u krajnice, místo je s opatrností průjezdné.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Vojtěch, David Guetta a Terry Swims na Hit Rádiu v 7.56.
1: Sociální sítě zase našly něco, co jsme dělali, si myslím, jako děti, aspoň já jo, a prodávají to jako nějaký wellness konovodobí. Co uděláte, když přijdete domů po práci, jako první věc?
0: Jako první věc, co uděláme, já si umyju ruce.
2: Vy chodíte doma v botech, jo?
1: Taky jsem na to myslela, ale...
0: Dobře, tak když chcete být takhle, tak co udělám, když přijdu domů, tak já si na chviličku sednu a trošku si dáchnu teda. Mm-hmm. My samozřejmě se odprostíme tady, Davide, od těch hnidopiských věcí, jako sundání bot a daní pověšení klíčů na věšáček, jo, mytí rukou, tak.
1: David
0: co u Davidu teda?
2: Asi podobný, no.
0: Jo.
1: No tak podle jako tohodle, co chci říct, jste už trošku out, jo, podle internetu, protože frčí novej trend, který se jmenuje floor time, jo, že lidi přijdou domů, odloží telefon a na čtvrt hodinky si prostě lehnou na zem. Takže Michal je tomu blízko, ten leží na kauči na čtvrt hodinky, ale prostě na koberec, na podlahu, bez hnutí, čtvrt hodinky se tam položíte a
0: když
1: jste dobrý.
0: Víš, ono z toho gauče na tu zem už to je opravdu jenom kousek, jo. Ale teďka já to vlastně docela chápu, protože nevím, jak to máte vy, ale přiznávám se takhle veřejně, že v těchto vedrech si občas rád lehnu jen tak na zem, protože to je ta nejsturnější věc v bytě.
1: Rozhodně.
0: Jo. A je mi to i příjemný na záda, teda ležet chvíli na té tvrdý rovný zemi. Nevím, možná to děláte taky, nebo jsem divnej, nevím. David kejve, takže to dělá taky, tak děkuji, že jsem zachránil.
1: Taky si tím ale prý restartujete mozek a odbouráte stres celýho dne, kromě toho, že se ochladíte.
0: To je ono, já si ten mozek restartuju, když se mi povede v téhle pozici ještě třeba usnout, chci 20 a je z toho 120. To jsem restartovaný, že pak nevím, co za století. Za chvíli 8 hodin a Davidovi zprávy, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků se může zpozdit. Vláda chce změnu prosadit od ledna příštího roku. Termín ale mohou oddálit obstrukce opozice. Česká televize i Český rozhlas proto připravují krizové rozpočty pro případ výpadku příjmů. Pokud se zákon nestihne schválit včas, nová pravidla začnou platit až později. Válka s Íránem podle většiny Američanů nestála za to. Průzkum zahraničních agentur ukázal, že tento názor sdílí 2/3 dospělých Američanů. Postup prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu nyní schvaluje jen 28% dotazovaných a podpora klesá i mezi republikány. Podle analytiků může být nespokojenost s válkou problémem pro Trumpovu stranu před listopadovými volbami. Kanadská stážistka zadržená v NATO měla podle Reuters špehovat pro Čínu. Belgické úřady ji minulý týden zadrželi kvůli podezření ze špionáže na velitelství NATO. Podle zahraničních médií pracovala pro čínské zpravodajské služby, oficiálně to ale úřady zatím nepotvrdily. NATO uvedlo, že případ nenarušil fungování ani bezpečnost organizace. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Krajští silničáři na Vysočině nasadili do provozu dva nové tandemové válce. Díky něm mohou přesněji kontrolovat hutnění asfaltových vrstev a tím zvyšovat kvalitu oprav. Zároveň přispívají k delší životnosti opravovaných silnic a pomáhají snižovat provozní náklady. Válce za více jak 8 milionů korun, včetně DPH, nahradili více než 14 let starou techniku. Ještě nemáte dost trupu, tak to se dnes na Vysočině můžete těšit na teploty až 38 stupňů. Později večer pak začnou přibývat mraky a zítra se od západu začnou tvořit přehánky a bouřky. Ojediněle mohou být.

0: nechceš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Hezké páteční ráno.
3: Krásný pátek vám všem.
0: Snídaně šampionů.
3: Zůstaňte s náma, protože už za chviličku se spojíme s interpretem, kterýho za týden čeká jeho největší koncert na Letenský pláni. Tak kdo to asi je?
2: Kdo to asi je, Davide?
4: To je Marek Ztracený, ne?
2: Fakt? To není možný.
4: Měl by být?
2: To není možný. Za chvíli Markovi zavoláme, tak buďte u toho. Teď Linkyni 802. Dobré ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Kytlaroy, Justin Bieber, posloucháte páteční hitrádio Snídaní šampionů. 8 hodin, 8 minut, krásné ráno.
1: Je tady ta chvíle, na kterou jsme se těšili. Dneska přesně v 9 hodin vychází nový single Marka Ztraceného. Jenže vy na něj vůbec nemusíte čekat, protože na Hit Radio ho uslyšíte už za pár minut v úplně první premiéře. Budete opravdu úplně první.
0: Wow, no a co je na tom nejlepší, že Marka máme právě teď na telefonu. Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno, mimochodem z Letenské pláně, ahoj.
0: Dobré ráno, no my se shodou okolností chceme o Letenské pláni pobavit, takže už za týden obří koncert na Letenské pláni. Jak to vypadá s přípravama, Marku?
2: Prosím tě, jde to až, bych řekl, přehnaně dobře. Všichni si to užíváme, nejsme ani hysteričtí, ale spíš je to prostě taková jako hezká cesta. Zrovna tu stojím, nemůžu věřit svým očím, je to obrovský, krásný a doufám, že už brzo to všichni uvidíte.
1: Já jsem se chtěla zeptat, odkud tu premiéru novýho songu Obuj si mé boty budeš ladit, takže teďka víme, že seš na Letenský pláni, takže to si asi neposlechneš teďka, viď?
2: No, možná sedu do auta, abych řekl pravdu, mám to tady připravený a no, poslechnu si to jako vlastně poprvý, říkal jsem si, že svoje oblíbené rádio nemůže nechat čekat a posluchače taky ne. Takže proto takhle spolu mluvíme.
0: A nebo jestli už tam máte PHčko, jestli už tam máte zvuk, tak to můžete Hit Radio pustit na tom. Marku, jak se jmenuje nová písnička, kterou budeme za chvíli hrát?
2: Jmenuje se Obuj si mé boty. Je to vlastně docela zajímavý příběh, protože já jsem tu písničku složil, je to pár dní, bylo to večer, jsem seděl s kytarou a u piana a složil jsem jí. A hned druhý den ráno, protože se mi hrozně dostala do hlavy, jsem vyrazil do studia do Vídně a za dva dny jsem měl natočenou. A stala se pro mě nějakým způsobem důležitou, myslím, že ten text by se mohl dotknout všech, protože je to o tom, že mám přímo jsem si poslední dobou, že lidi často soudějí bez toho, aniž by prostě si obuli boty ostatních, nebo se na to podívali z druhého pohledu, takže si se to zpívám za sebe, ale myslím si, že tuhleto písničku tom by se mohlo najít spoustu lidí.
1: Bude tahle ta novinka součástí setlistu na Letenský pláni?
2: Je to, ano, bude, a je to trošku možná naivní představa a přání, ale chci požádat svoje fanoušky, teďkon týden před koncertem vlastně tuhletu písničku vydávám, jestli by se jí do posledního slova naučili a se mnou si ji zaspívali na tý Letenský pláni, protože já bych na tuhle písničku chtěl tam točit část novýho klipu a taky chci požádat, jestli by se mohli pokusit o nemožný a naučili se to úplně celý a zpívali tak, jako by to znali už několik let.
0: Takže ona ta písnička ještě není nikde venku, to až po 9. hodině u nás teda tady na Hit Radio exkluzivně, takže teďka je potřeba si možná vzít třeba notýsek a psát si ten text, kdo by se chtěl učit už teďka takhle před tou 9., že jo?
2: No a tak to by bylo úplně ideální. Ale tak je pravda, že v 9 hodin vyjde lyric video, to znamená jako na YouTube video, kde ten text se před váma píše a vy si ho můžete rovnou číst, tak třeba to je taková malá pomůcka.
1: Vyjde to určitě.
0: Tak Marku, my jsme moc rádi, že můžeme být první. I posluchači určitě jsou rádi, že budou u té absolutní premiéry. My děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání. Těšíme se za týden, držíme palce a teď teda pojďme si užít tvůj nový song Obuj si mé boty.
2: Ať se vám líbí, ta písnička je pro mě důležitá. Vás zdravím a užijte si víkend a za pár dní se vidíme na Letenský pláni.
1: Budeme se těšit, ahoj.
0: Za týden, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Marka Ztraceného, Obuj si mé boty, exkluzivně na Hitrádiu ve 8:45, oficiálně bude venku v 9 hodin. My jsme před chvílí měli Marka na telefonu a právě tuhle novotu slíbil, že zahraje už za týden na Letenské pláni.
1: Taky vás prosil, ať se ji naučíte, samozřejmě, ať to tam můžete už rovnou zpívat spolu. A když jsme tady měli toho Marka, tak máme jednu dobrou zprávu pro všechny, co se chystáte příští pátek na Letnou. Vypadá to, že počasí mu tam bude přát, protože i v 6 večer má být kolem 30 stupňů, jenže vlastně proti dnešku to je celkem příjemný, si myslím.
0: Slíbilo, jak jsme změnili, včera se mi smála moje a říkám, ty, ono bude jenom 31 stupňů. Jak vlastně to myšlení přepneš, jo, když vlastně se začínají stávat standardem 40-stupňový vedra, tak si říkáš, no, jenom 31.
1: Jako včera ve středních Čechách padlo přes 36 stupňů a dnešek má být ještě teplejší, ale zároveň jsem teďka viděla nějaký nový informace o tom, že se blížej i buřiny, takže možná si odpočneme.
2: To jsou zase strašný výkyvy, 37, pak 28, to zase nastydnu, ty.
0: No ale včera bylo někde snad, kde to bylo, na severu Čech někde 40, a to kecám, ale něco ke 40 zase něco padalo.
2: Strašný.
0: Tak dneska snad nepadne my tím vedrem, nicméně k tomu horkýmu počasí, pokud vyrážíte někam k vodě, nebo chystáte nějakou zahradní party, tak chystáme speciální věc, a to Summer Party Hitrádia. Od dnešních 15 hodin do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky. A tohle si myslím, že by mohl být takový parádní warm-up.
1: To se bude zpívat Absolutely Everybody.
0: Přesně.
2: Dobře, ty.
0: Tyjo, tak to jsem nečekal, jasmin teda. Vanessa Amorosi. Pojďme na to, 8:16, hezké ráno.

0: Bentley, Everybody, Vanessa Amorosi, 8.20. Na Hit Radio, krásné ráno. Před malou chvílí jsme měli ve vysílání Marka Ztraceného, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď. Pouštěli jsme si jeho nový song Obuj si mé boty, který bude oficiálně venku až v 9 hodin. No a chodí nám od vás zprávy a hlasovky. Jak vás to dostalo?
1: Jedna z těch hlasovek nás překvapila, protože ono, když se zaposloucháte, tak na začátku se bojíte, kam se ta hlasovka vyvine. A ona je vlastně strašně pěkná, tak pojďme si to poslechnout.
2: Já se omlouvám, ta Marková písnička je tak nádherná. Ta mě tak rozplakala a tak mi udělala hezky na duši. Děkuju mu za ně. Ahoj.
0: Tak kdybyste si to chtěli dát ještě jednou, jak bylo řečeno, po 9. hodině na YouTube, bude to tam i s textem, s lyrics, taky na Spotify a všech streamovacích platformách, Obuj si mé boty, Marek Ztracený. A připomínáme ještě jednou, že už příští týden se s Markem potkáte na Letenské pláni.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na D2 kolem 34. kilometru ve směru na Bratislavu probíhají v pravém pruhu práce údržby. No a mezi Rosicemi a Neslovicemi se srazilo osobní auto s dodávkou a došlo k úniku paliva. Z opatrností je vozovka průjezdná kyvadlově.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a DABu. Hit Radio Vysočina.

0: Tak co? Tak pro vás, koho se to týká a máte volno, asi pocit k nezaplacení. Ano, máme to stejně, i my tři se těšíme na víkend. Global DJs na Hit Radio v 8.32. Krásné ráno s vámi, Michal, Jasmina, David. A ten poslední jmenovaný pro vás má ranní update.
1: Ranní update. Nový Spider-Man míří na rekordní start. Podle prvních odhadů by mohl film Spider-Man Brand New Day během premiérového víkendu utržit až 10 miliard korun. Pokud se prognózy naplní, zařadí se mezi nejúspěšnější premiéry v historii filmového světa Marvelu. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích se zhoršila. Kvůli vysokým teplotám přibyly na některých místech sinice, které mohou být zdravotně rizikové. Hygienici ale zároveň upozorňují, že po celé republice je stále řada přírodních koupališť s vodou vhodnou ke koupání.
0: Já si myslím, že u vody je teďka v těch vedrech tak narváno, že už i sinice odešly k vodě jinam. Nicméně na to existuje parádní web koupacivody.cz, který ukazuje kvalitu vod, je to přímo od Ministerstva zdravotnictví. Ano, takhle chytrý budu v pátek ráno. Tak ať nezezelenáte, pozor na zelenou vodu, ať si kromě zážitku nedonesete taky vyrážku. A od nás teď něco na rozehřátí, to dneska budeme potřebovat.

0: 9 minut po půl deváté, Hit Radio Fuších. Krásné páteční ránko.
1: Pokud milujete snadný, ale zábavný soutěže, tak tahle ta je přesně pro vás. Soutěž Dokonalá desítka. Každý pátek s Jirkou Plnářem. Dneska bude s Káťou Pechovou po 12. hodině.
0: No a co můžete vyhrát dneska? Tak takhle před víkendem, co by se rozhodně hodilo, 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty. Jako určitě se to hodí, 10 táců na benzín, ještě chvíli se budou v Hormuzu mydlit, tak to stačí tak na půl nádrže, ale desítka skvělý. Tak po 12. hodině poslouchejte Hit Radio a můžete si 10 000 korun na paliva vyhrát. No a když s námi zůstanete i za malou chvilku, tak my vám budeme hrát to, co vás bude bavit, to je pan Sheeran, Overpass Graffiti a staví se i Cyril s Tamlinen. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle je Cyril Stamlinen, 8 hodin 50 minut. Michal Jasmina David s vámi, krásné ránko.
1: Jsou v životě chvíle, kdy je pro vás úplně cizí člověk mnohem větší superhrdina, než třeba opravdický Superman, jo? Třeba když vám uprostřed ničeho přestane fungovat auto, to asi známe všichni, jo, ten pocit, že auto stojí, vy teďka nevíte, co s tím, co máte dělat. A někdo jede, zastaví a pomůže vám, jo, zachrání vám ten váš den nebo to vaše auto, ale pak, jak mu mám poděkovat?
0: No, tak jako dobrý je alespoň poděkovat.
1: Tam
0: si myslím, že můžeme začít, jo, od toho se můžeme odpíchnout a poděkovat, tak...
1: Já nevím, jestli pozvat na kafe, nebo mu jenom dát ruku, nebo mu dát nějaký jako bankovky.
0: No dost možná, třeba nás poslouchá někdo, kdo takhle začal nějaký vztah a už jsou spolu třeba 20-30 let, jo, že nějaká žena potřebovala pomoc, chlap zastavil, vzal z toho kafe a je z toho celý život společný. Ale jinak, já nevím, tak asi záleží, co to je za pomoc, ale určitě poděkovat. No takhle, já to zažil, že jsem už několikrát pomáhal, ale říkám si, odměna kde? Odměna tak nějak nepřišla, takhle vždycky ty lidi poděkovali a to bylo, že se mi tahal tady z příkopu a takhle, takže já takový samozvaný silniční samaritán, vlastně já to jako nepožaduju, ale říkám si, že když už by ti chtěl někdo dát nějaký spropitný, tak co, tak jako 500.
1: Teďka to řeší opravdu motoristé po celém světě, údajně.
0: Když se ti vybije Tesla, kolik by si byla ochotná dát, že představ si, že jste s Kubou uprostřed ničeho, jo, a vybije se vám to vaše elektrické auto, jo, baterky, nula, došlo, vybito, fertich, jo. A kolik byste byli ochotný dát peněz?
1: No, to je těžká
0: otázka. Je to v tisícovkách, kdyby někdo přijel tím nafťákem, co? S tím agregátem, že?
1: A pojď si kopnout.
0: Je mi to jasný. Takže takhle, já si myslím, že nejhorší na tom je, že když vydáš 500 a ten druhý řekne, to je dobrý, ty jdáš zpátky do peněženky a oba tam tou minutou mlčení jako budujete největší trapas týdne, jako jo. Tak aspoň poděkovat. Alize, hezké ráno. Možná

0: Beta na Hit Rádiu v 8.56. A to znamená, že páteční snídaní šampionů je u konce a teď už vás vypustíme vstříc víkendu.
1: Ano, vyprovodíme vás k víkendu. Budeme se na vás těšit zase v pondělí samozřejmě o 6 ráno v plný sestavě tady.
0: Přesně, no a ještě jednou připomínáme, že dnes v 15 hodin startuje Summer Party Hit Rádia, takže od dnešních 15 až do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky k tomu, no nejlepšímu, k tomu letnímu počasí venku.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak se dneska neupečte, opatrujte se.
1: Užijte si pátek a víkend a ahoj.
0: V pondělí se těšíme. Čau, čau, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Brtnice na Třebíč za Okřížkami probíhá vyšetřování nehody osobního auta s cyklistou, místo je průjezdné Kyvadlově a ve Žďáru nad Sázavou v Purkyňově ulici tady havarovalo osobní auto, také je to tady průjezdné Kyvadlově. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dnešek bude v Česku mimořádně horký, někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také tento týden ve čtvrtek. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Potíže mohou být i v dopravě. Velmi suché počasí nehraje do karet zemědělcům. Jedna z nejhorších situací je v současné době na Moravě. Pokračuje předseda ovocnářské unie Martin Ludvík.
6: Je bohužel teď umocňováno ještě těmi avizovanými velmi vysokými teplotami, které mohou celý týden dosahovat i přes 35 stupňů Celsia, což samozřejmě povede k dalšímu vysušování.
5: To může potkat řadu rostlin, které se aktuálně počasí snaží hlavně přežít. Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. No a fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Votroci v domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem v Norsku zvítězili 1-0. Do třetího předkola konferenční ligy postoupili i fotbalisté Jablonce. Přešli přes chorvatský Varaždín.
1: Tak dneska by mělo být jasno a teploty odpoledne 35 až 38 stupňů, tak hlavně přežijte.
2: Hit Rádio Vysočina.
1: Na Hit Rádio Vysočina vás zdraví Markéta Zušťáková, přeju vám krásný páteční den a posílám třeba právě teď

Tak dneska je poslední červencový den, pátek 31. července a i na dnešek hlásí meteorologové vedro, to jste asi viděli tu předpověď. Já vyhlížím aspoň třeba nějakou boušku, ale jako nic asi nebude, já nevím. Ale já mám pro vás tip, jak to přežít, a to podle mých psů. Takže prosím vás, ležet s vyplazeným jazykem kdekoliv ve stínu, hodně pít a večer se nechat odvést k rybníku a tam stát ve vodě a nevylízat aspoň půl hodiny. Aktivita nulová, prostě jenom ležet a přežívat. To radí moji dva psy, tak to zkuste taky. Třeba právě teď u dalšího hitu na Hit Radio Vysočina.

9 hodin 22 minut ladíte Hit Radio Vysočina. Jeden nizozemský supermarket zavedl speciální pokladny, kde se nespěchá a kde se klábosí. Hlavně pro ty, co se cítí osaměle. Hele, je to strašně hezký nápad, ale pak jsme tady na druhé straně zase my, co pořád strašně spěcháme a mě

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Slyšeli jste Miraj na Hitrádiu Vysočina a teď pozitivní minutka. Dneska od 15 hodin odstartuje Summer Party, to jsme si přesně přáli. Užijete si celý víkend na Hitrádiu Vysočina, bude plno letních songů a jak jsme dneska dali na naše sociální sítě, schválně jaký je ten váš letní song podle měsíce narození, tak já jsem si tam našla, že v prosinci jsem, tak já tady mám Shakiru a Loka. Vy na to schválně mrkněte, jaký je ten váš letní song. No a teď už letní Life is Life a pozvánka na celý víkend právě s námi z Hitrádia Vysočina.

0: Rádiu Vysočina, Miley Cyrus. Tak dneska má svátek Ignác a pranostika říká, od svatého Ignáca léto se obrací. Tak to se zvědavá, jaký bude ten srpen, co se týká počasí. Tak si schválně zahrajte klidně na rosničky. Co myslíte, jaký bude srpen?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: a 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Komorovicemi a Velkým rybníkem tady se tvoří v obou směrech kolony kvůli dopravnímu omezení, takže počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Doksanech na Litoměřicku včera naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také Rokycanech, uvedli to meteorologové. Rekordy padly na 114 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let. Dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028. Dorazí ale nejdřív až v roce 2028, řekl to ministr obrany Zuna. Spojené státy dodají do Česka 6 bojových vrtulníků a 2 přepravní. Operace mozku je zase o krok dál. Českobudějovická nemocnice jako první v Česku využívá při některých neurochirurgických výkonech 3D brýle, rozšířenou realitu a umělou inteligenci. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí špitálu Iva Nováková.
9: Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků.
8: Snímky se skládají z magnetické rezonance a počítačové tomografie. No a kapitánka Barbora Strýcová dnes dopoledne oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií. Češky si zahrají finálovou účast soutěže po 2 letech.
0: A mrkneme na to počasí, no tak dneska samozřejmě bude svítit sluníčko, teploty vyšplhají až k 38 stupňům, mrkneme na noc, nejnižší noční teploty 22 až 18, bude spíš ale oblačno, zataženo a klidně někde nějaká ta přehánka nebo i bouřka.
6: Hit Radio Vysočina.
0: Krásný páteční den.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tak je tady půlka prázdnin a nás samozřejmě zajímá, jestli už jste si jako něco užili, jo? Jestli už jste někde byli, jestli vás teda ta dovolená třeba teprve čeká, nebo jednu máte za sebou, jednu před sebou a tak. Tak my jsme se vás zeptali, co vy a půlka prázdnin.
1: Ahoj, já si zatím prázdniny skvěle užívám, tak jako každý rok. Byli jsme s rodinou ve Švýcarsku a v Rakousku v horách a u jezer, je tam neskutečně krásná příroda. Teď musím během pár dní dohnat všechny pracovní resty a na druhou půlku prázdnin mám ještě plno plánů, na které se moc těším.
2: My jsme začátek prázdnin strávili na úžasném Vysočina Festu, kde jsme si to moc užili. Potom jsme jezdili po vlastech českých. Zbývající části prázdnin, vzhledem k tomu, že ta vedra mají ještě přetrvávat, tak asi hodně času strávíme u bazénu, kde se člověk aspoň trošičku osvěží.
3: My jsme byli na 2 týdny v Bulharsku, kde jsme si to opravdu užili, byli jsme v největším akvaparku a hodně jsem si ještě užila pár dní na tanečním workshopu s dcerou v Kletečné u Humpolce.
0: No vida, hezky jste si to užili. Tak nám klidně dejte i vy ostatní vědět na naše WhatsAppové číslo 725-443-8-37, co vy a prázdniny, jestli to nejlepší máte už za sebou, anebo teprve před sebou.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

Radio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Shakira nás vzala do zoo na Hit Radio Vysočina. Na Vysočině včera 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty. Nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 1994, no a nejtepleji včera bylo v Třebíči 37,4 stupně Celsia. A jak to bude dneska, já si myslím, jako, že bude ještě víc, jo. Takže se vás ptám, co myslíte, padne i na Vysočině 40? Za mě teda nemusí, jo, vůbec to nepotřebuju. Tak

0: 10 hodin 39 minut, posloucháte Hit Radio Vysočina. Pokud jste teď zrovna v práci a nadáváte na ní, tak já vám řeknu něco, že ještě možná budete rádi, že děláte, co děláte, protože tohle, o čem budu mluvit, je podle mě ta nejodpornější práce na světě. Je to potápění do výkalů, neboli čistič kanálů a žump v Indii. Bez nich by se to ucpalo, no. A nemají žádné speciální obleky, nemají nějaký dýchací přístroje, nějaký pomůcky a tak. Prostě na divoko, nádech a jdete to čistit. Hele, že už se vám teďka v té vaší práci líbí víc.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Později už tam budem.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku v Novém Městě na Moravě v Mírové ulici vyšetřuje policie srážku osobního auta s chodcem, takže počítejte s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Hit Radio, Hit Radio.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Pardubický kraj dál investuje do úspor energií. Součástí této strategie je také energetické společenství východních Čech. To potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubického kraje František Brendl.
4: Před těmi 5 lety se Pardubický kraj rozhodl pro intenzivní investování do obnovitelných zdrojů a naštěstí byl natolik osvícený, že zhruba před 3 lety se rozjela příprava založení tohodle SVČ, tak aby z těch nově zbudovaných fotovoltaických elektráren jsme využili veškerou vyrobenou energii.
3: Do projektu jsou v současnosti zapojené hlavně školy a zdravotnická zařízení Pardubického kraje. Paraglidista uvízl v drátech elektrického vedení v Jakubovicích na Šumpersku poté, co se po vzletu dostal do problémů a jeho padákové křídlo se zamotalo do vodičů. Pilot se při nehodě nezranil, na zem ho snesli hasiči. No a fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
5: A pojďme se mrknout na počasí. Samozřejmě, že dneska bude horko, co jiného bychom asi čekali. Takže dneska ty teploty odpoledne až 38 stupňů. Ale už v noci velká oblačnost, lokálně přehánky, připravte se i na bouřku a noční teploty 22 až 18.
1: Hit Radio Vysočina.
5: Za chviličku pozvánka na akce, kam můžete vyrazit na Vysočině od Vysočina Turism, tak zůstávejte s námi.

Zaspíval nám Kurt Nielsen na Hitradiu Vysočina. Tak v letních měsících přibývá na Vysočině onemocnění po konzumaci jídla a tekutin. Jde o takzvané alimentární onemocnění, jako jsou třeba salmonela nebo campylobacterióza, jestli jsem to dobře řekla, snad jo. Hygienici letos evidují víc případů než loni. Mě to úplně odrovnalo, tohleto. V jihlavské nemocnici už měli letos hodně pacientů nakažených alimentárními nemocemi. Už jich byly desítky, tak prosím vás, buďte na sebe opatrní, dívejte, co to se mnou dělá, jo. Nejvíc asi problém bývá určitě s uskladněním potravin v tomhletom horku, to bývá problém, pokud je to nějaký stáneček, že jo, no. Myslete na to, až dneska vyrazíte na oběd. Já vám samozřejmě přeju krásný den bez nějakých komplikací zažívacích, to nikdo nechce.

0: na Hitradiu Vysočina, tip od Vysočina Tourism. Proč třeba zrovna tento víkend navštívit? Koná se tady totiž už třetí ročník festivalu židovské kultury Malachim. Těšit se můžete na přednášky, workshopy, a to pro dospělé i pro děti, divadla, filmy, koncerty. Festival umožní poznat židovství úplně ze všech stran. No a v neděli dokonce můžete absolvovat prohlídku židovské čtvrti i židovského hřbitova s průvodcem, a to od 10 nebo od 15 hodin. No a další tipy, kam po Vysočině vyrazit, najdete na www.vysočina.eu.
1: Hit Radio.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

11 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio Vysočená, tohle byl Bruno Mars. Teď mě rozesmál jeden vtípek na Facebooku, takový to, když už se dostanete do věku, že zjistíte, že nejsou důležitý čísla 90, 60, 90, ale 120 na 80. Něco na tom bude, tak schválně, kdo se v tom našel?

0: The Sound of Silence a Disturbed na Hit Radio Vysočina. Tak jenom připomínám, že po 12. hodině na Hit Radio Vysočina startují srdcovky, písničky, co milujeme. Od 15 hodin zase odstartuje Summer Party, to znamená, že si užijeme víkend plný letních songů, tak to má být. A vy si ten víkend užijte, třeba právě i v naší společnosti. Já se loučím, přeju, ať se víkend zadaří, povede, ať všechno stihnete, ať si odpočnete, ať se neuvaříte. No a v pondělí 9, ahoj!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

Dámy a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Jihlavě v ulici Úvoz v úseku mezi ulicemi Rokycanova Třebíského. Probíhá oprava povrchu vozovky, komunikace je neprůjezdná. No a v Jihlavě v krajní ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Toto je...
3: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapalíme.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem, hrozí přehřátí a dehydratace. Nabádají k dodržování pitného režimu nebo vyhýbání se pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě. V zaparkovaných autech nenechávejte děti ani zvířata. Čeští vinaři loni vyprodukovali 619 tisíc hektolitrů vína. Meziročně je to o 169 tisíc hektolitrů více. Z toho 3/4 připadají na bílá vína, zbylá čtvrtina na červená. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean King v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Syňakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Finálový turnaj poháru Billie Jean King se uskuteční od 22. do 27. září. A teď ještě něco z regionu.
4: Na Vysočině 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty pro 30. červenec. Nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 94. Nejtepleji v kraji bylo v Třebíči, kde sice rekord nepadl, ale teplota se zastavila na 37,4 stupně Celsia. Dnes má být na Vysočině polojasno nebo skoro jasno a teploty se mohou dostat až na 38 stupňů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Na Vysočině bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při zvětšené oblačnosti vytvářet izolované přehánky nebo bouřky, zejména na východě. Teploty čekejte v rozmezí 35 až 38 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
5: Je pátek, pravé poledne, přeju nádherný den, dočkali jsme se konec pracovního týdne, to je paráda, taky dobrou chuť k obědu přeju i v tomhle tropickým dni, dejte si něco dobrýho, něco svěžího, stejně tak svěží budou i naše dnešní srdcovky, opět první hit. Vybírám letní hit, je to letní z roku 1999, co je na něm ale to nejzajímavější je, že tohle je přesně ta píseň, kterou si budete zpívat, i kdybyste nechtěli, jo? Vůbec nevíte, jak se jmenuje, nevíte, kdo to zpívá, ale prostě si to budete zpívat. Je to takovej ten song, který už nedostanete z hlavy, dneska si ho budete broukat po celý odpoledne. Za to se trošku omlouvám. Na druhou stranu, i Dominik už je připravený, i Dominik si tady s námi zaspívá. Tohle je prostě definice brouka v hlavě. Rok 1999, úsměv na rtech, Passion Fruit a dig dig ding dong dong.

0: Strong Song.
1: Srdcovka s číslem 1, rok 99, Passion Fruit.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Tak co, měl jsem pravdu? Zpíváte si teď pořád v hlavě digi ding ding ding digi ding ding. Takhle na rovinu, v tomhle naprostým šíleným vedru vlastně jako je to možná výlet do naší hlavy a do našich myšlenek, protože takhle nám to tam v té hlavě vypadá. Já tam občas mám opičku s činelama, co takhle jenom jako si tleská. No a teď tam mám ještě tohle. A nejsem sám, píše mi tady Jítě, ahoj Jiříku, fakt ti děkuju, sedím v kanceláři bez klimatizace, vaří se mi mozek, nedokážu se soustředit na práci a teď mi tam zní jenom tady to dong, dong, dong. Děkuju. Tak ráno se stalo. Nejvyšší část Jítěho je domů z práce, jo? Tak zvolíme tempo, maličko, zase, když je to vedro, dáme si srdcovku s číslem 2. A tohle je taková jako krásná latinskoamerická melodie, duet Nelly Furtado a Juanes. A za mě je to taková příjemná rumba. A tak pojďme dneska v srdcovkách zavzpomínat na vaše taneční. Chodili jste? Jak na to vzpomínáte? Dejte vědět 777 937 777. Teď srdcovka číslo 2.

0: Oni jsou tak skvělí. Europe, Kerry, ještě poslední tony, tohle nádherné balady. Jo, tohle jsou srdcovky na Hit Rádiu. Krásný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak jsme trošku zavzpomínali, ještě dál budeme vzpomínat a tentokrát tedy na taneční. Na 777-937-777 mi posíláte vaše vzpomínky a mám tady třeba zprávu od Terky. Ahoj, já na taneční vzpomínám ráda, ale byla jsem vždy nervózní. Doteď si pamatuju, jak se mi potily dlaně, ale závěrečná byla super, měla jsem tam rodiče i babičku a někde určitě najdu i fotky, abych se na ně ráda podívala. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Terka. Ráno se stalo. Další zpráva od Karla. Já jsem chodil do tanečních ve druháku na střední, dal jsem dokonce i pokračovačky, jako jediný kluk od nás ze třídy. Všichni se mi tenkrát smáli. Moje partnerka byla Péťa a dodnes mám od ní kapesníček do saka, co jsme tenkrát dostávali. Díky za vzpomínku. Ráno se stalo a já hlavně, tyjo, Kájo, díky teďko já tobě, protože já jsem taky chodil do tanečních, taky jsem mimochodem dal i pokračovačky. A pamatuju si, že, a já ty doufám, že poslouchá, jo, taky pracuje v kanceláři, jmenuje se Jana. A tenkrát mi moje taneční partnerka taky měla přinést právě ten kapesníček jako dárek a vím, že měli holky vlastně ho jako vyšít a měli tam vyšít jméno na ten kapesníček. Takže vlastně jako všichni kluci dostali prostě kapesníček a bylo na tom napsáno Martina, Terka, Lucka a tak, jenom já mám doma kapesníček, na kterým je napsáno Jiřík. Ale to trošku nepochopila. Myslela si, že tam má napsat moje jméno, takže já mám vzpomínku, ale zase jako velmi originální, ani děkuju ti za to, myslím si, že jsem jediný v celém Česku a v historii všech tanečních, kdo má kapesníček se svým vlastním jménem místo s jménem své taneční partnerky, takže děkuju, mě zajímalo, jestli to teďko slyší, jestli jo, klidně mi napíš zprávu na 777-937-777, jestli si na tohle malé fópa taky pamatuješ? No a my si dáme další hity, další srdcovka. A samozřejmě i vy klidně posílejte další vaše vzpomínky na WhatsApp Hit Rádia a znovu telefon číslo 777-937-777. No a já mám pro vás připravenou diskotékovou věc. Je to cover verze velmi slavného hitu od Patti Smith a Bruce Springsteena, kterou v roce 1992 vydalo jedno italský producentský duo a myslím si, že se vám to bude líbit. Že jste to možná taky dlouho neslyšeli. Because the Night. Fantastické.

tak se prostě pořád najde někdo, kdo si dá tu práci, aby napsal kompliment. To je tak, tak krásný. Tak vypadá to, že svět je nakonec ještě pořád v pořádku, když nám lehce kulhá na jednu nohu. 12.25. Za chviličku srdcovka na přání. Tady na Hitrády. Jenom pro vás. Co by vám dneska opět udělalo radost? Takhle v pátek. V tropickým parním poledni. Dejte vědět, klidně pošlete hlasovku, klidně napište zprávu, udělám vám radost. Už za chvíli na Hitrádiu dáme Evu Farnou, bude taky september a pak srdcovka na přání. Těším se.

Wave.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

0: Eva Farná a Miraj s hitem Vzpomeneš si ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro celý tento týden, další srdcovky budou zase až v pondělí v pravé poledne, no a poslední srdcovka, tak ta je vždycky na vaše přání. Já vám se tady na zprávy, které posíláte na 777-937-777, dneska jich je tady opravdu strašně moc, včetně hlasovek, ale zaujala mě jedna hlasovka, a to je tahle.
3: Dobrý den, tady Radim. Já jsem teďko na brigádě s mými kamarády a my vás každý den posloucháme od rána až do konce. A já bych vás chtěl požádat, jestli byste nám zahráli píseň na přání, a tato píseň je Trezor od Karla Gotta. Děkujeme.
0: Hezky, Radíme, dobrý den teda. Na brigádě a chcete Trezor, tak snad nemáte brigádu někdy v Bance teďko tam. Každopádně, já díky to, navíc jako hrozně hezky a slušně takhle jako požádat, dobrý. No tak to jsem rád, že posloucháte celý den. A Karel Gott a Trezor, není to úplně věc, kterou bychom hráli tady u nás na Hit Rádiu. Nicméně, Karel Gott je prostě mega persona. Trezor je z roku 1964. Je to přes 60 let starý hit. Je pátek, jsou to srdcovky. Vy jste na brigádě, vyděláváte prachy, pak je budete večer propít, že jo? Aspoň teda takhle to bývávalo za nás. Nevím, jak je to dneska. No tak já to nebudu protahovat, proč ne? Pojďme udělat nějakou příjemnou, hezkou výjimku a pojďme si dát tohodle legendárního plzeňáka. Karel Gott na Hit Rádiu.

Ray, kde je můj manžel? Where is my husband? Ve tři čtvrtě na jednu, už chtěl se říct ve čtvrt. Ne, tři čtvrtě na jednu je aktuální čas, kdy posloucháte Hit Radio. Za chviličku Coldplay, taky Katy Perry. Ve 13 hodin nejnovější zprávy, no a i nadále zůstaňte s Hit Radiem, i přesto, že srdcovky nám pro dnešek končí. Protože dneska do 15. hodiny tady pro vás budu mít ještě spoustu zajímavých věcí. Jednak se budeme povídat o novém trenérovi českého národního týmu, který by za 15 minut měl být ohlášen oficiálně, byť už asi na 99,9% všichni tušíme, kdo to bude, že to bude tedy zahraniční trenér. Druhá věc, která je také velmi zásadní, je, že tady pro vás mám pořád 10 000 korun v naší dokonalé desítce na pohonné hmoty. Jedno, jestli tankujete benzín, naftu, nebo takový ty prémiovější paliva. Prostě desítku tady ode mě máte připravenou a dneska vám ji strašně rád dám. Do 15. hodiny 100%. Tak dál buďte s náma, mějte připravený telefon, kdyby náhodou jste uslyšeli signál, tak abyste se stihli dovolat jako první. Telefonní číslo sem ke mně do studia, mimochodem je 800 937 937, jo? Tak si to dejte klidně do předvolby. No a poslouchejte Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že jste s náma. Hezký pátek.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na trase z Kunštátu na Nové Město na Moravě za Olešnou probíhají práce na silnici, projíždí se Kyvadlově. No a v Jihlavě v Málerově ulici mezi křižovatkami Stoustého a Vrchlického probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezídia.
4: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stan či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
3: Naše republika patří mezi uchazeče o vybudování gigafactory pro AI. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že pokud by se pro Česko podařilo získat jedno z velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, zásadně by to posílilo konkurenceschopnost české ekonomiky. České firmy a instituce by tím získaly přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně. Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. A teď ještě něco z regionu.
5: V Jihlavě bude od pátku znovu jezdit kropící vůz, aby ochladil ulice v centru. Tuto letní sezónu bude nasazený po druhé. Jízdy zajišťují služby města Jihlavy na objednávku městského odboru dopravy. Kropení trvá asi hodinu. Napustit vodu do kropičky, do které se vejde 7000 litrů vody, zabere 15 minut. Jezdit bude až do 17. hodiny.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
5: Na Vysočině bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při zvětšené oblačnosti vytvářet izolované přehánky nebo bouřky, zejména na východě. Teploty čekejte v rozmezí 35 až 38 stupňů.
1: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
6: Krásný a tropický páteční odpoledne přeju. Dneska na některých místech u nás v Česku může být až 39 stupňů Celsia. Teď jsem to řekl a spotil se mi jazyk. To je strašný. 39, no jo, no. Takhle to je prostě. Tak nějakým způsobem to přežijeme a ono zase bude o něco líp. Jinak máme pro vás aktuální informaci, že česká fotbalová reprezentace má oficiálně nového trenéra. Už tady vylítlo video taky na Instagramu, které nám tady představuje nového španělského kouče a tím se přepisují reálně dějiny celého českého fotbalu. Tak i o tom si dneska odpoledne společně budeme povídat, zajímá mě i váš názor. No a k tomu, tak v této hodině pro vás mám 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Aby to bylo tak hodně jako, jak to říct, abych to potvrdil, tak tady dávám Imagine Dragons, symbolický, to je to správné slovo, a píseň, která se jmenuje Natural. Si for, který pobavil jenom mě. Ale je horko a pátek, no, tak pardon. Imagine Dragons. Whatever step in, will it save us from our sin, will it? 'Cause this house of mine.

jsem optimista, je to důležitý neztrácet dobrou náladu a víru, jo, navíc ještě takhle v pátek, před náma víkend. Než vyrazíte někam na víkend, tak si v klidu můžete natankovat plnou. Já tady mám pro vás 10 000 na benzín, nebo na naftu, samozřejmě to je jedno. Peníze budete mít na tank kartě Easy od Orlenu. Dostanete už za chvíli 10 otázek, za každou správnou odpověď je ode mě tisícovka. Takže maximálně 10 000, samozřejmě to je naše dokonalá desítka na Hitrádiu. Takhle to budeme dělat až do konce prázdnin každý pátek. Kdyby vám to náhodou dneska nevyšlo, tak ještě pořád budete mít šanci. No a zároveň i dneska, kdyby to nevyšlo, tak pořád můžete ušetřit na čerpacích stanicích Orlen, protože až do 31. srpna tak mají na Orlenu epické letní slevy, plus k tomu letní drinky a sendviče, jo? S tank kartou Easy celý prázdniny tankujete o korunu levnější a prémiovou vervu dokonce o 2 koruny levnější, no a nebo potom s Orlen aplikací každé pondělí. Ode mě už za chvíli dokonalá desítka. A teď je ta chvíle, kdy máte vzít telefon a dovolat se na číslo 800 937 937. Dáme rychlej song, má jenom 2 minuty a jdeme hrát.

0: své nádrži.
1: Je to tady páteční herní a doufám, že i výherní kolo pro Radka. Radku, slyšíme se?
2: Ano,
1: Radku, slyšíme. Já ti přeju krásný odpoledne, předpokládám, že jsi za volantem.
2: Já taky, ano, právě s tím.
1: Na handsfreečko, jo?
2: Jo, přesně tak.
1: Máš klimatizaci?
2: Mám klimatizaci.
1: A šťastný to člověk, chápu. Jezdí se teďko v pohodě?
2: Teďka, jo, teďka přes to poledne, no, to lehké poledne v pohodě.
1: Jasně, cool. Tak jo, tak já ti přeju šťastnou cestu. Dobrý je, že teď máš šance vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Je to jednoduchý. Já ti dám prostě 10 otázek a od tebe budu chtít 10 správných odpovědí. Za každou správnou odpověď je tisícovka, která půjde na tank kartu Easy od Orlenu. A ty tvoje super odpovědi, jo, jsou pouze číslice od 1 do 10. Nic jinýho.
2: Ano.
1: Jo? Nejde to samozřejmě takhle chronologicky po sobě, to dává smysl. Tak, připravený?
2: Jsem připravený.
1: Na všechno, dobře. Tak jdeme na to. První otázka. Kolik stran má hrací kostka?
2: 6.
1: Výborně. Kolik je druhá odmocnina z 9?
2: 3.
1: Výborně. Kolik stran má oktagon?
2: 4.
1: Je jich 8. Takže
2: osm,
1: to mám.
2: 8.
1: Je to tak. Dobře, tak to máme 2000 zatím. Kolik členů má hudební duo?
2: 2.
1: Výborně. 3000. Jaká je nejhorší známka ve škole?
2: 5.
1: Skvělý. To jsou 4000. Kolikátý měsíc je září?
2: 9.
1: Výborně. Kolik kolejí má škola v Bradavicích v Harry Potterovi?
2: 2.
1: Jsou 4, takže 3, pořád 5000. Kolik dní má běžný týden?
2: 7.
1: Jasně. Kolik přirozených družic má země?
2: 1.
1: Výborně, měsíc. A kolik přikázání podle tradičního označení dostal Mojžíš?
2: 10.
1: Jasně. No tak já ať počítám, jak počítám. Tak je to kolik? 8000?
2: Super.
1: Je to tak? Já doufám, že jo, jenom to pro jistotu zkontroluju. Špatně jsme měli oktagon, že jo? A špatně jsme měli ty Bradavice.
2: Ano.
1: Wow, 8000!
2: Super, mám radost velkou.
1: Já ti gratuluju, no tak za osmičku to je kolik? To jsou nějaký 3 až 4 plný nádrže, ne? Teďko.
2: Perfektní.
1: To je boží.
2: Jdeme na dovolenou, takže se nám to hodí.
1: Fakt? No tak. Mm-hmm. Ha! Líp už to vít nemohlo. Kam jedete?
2: No, jedeme tak cestu podél Tyrhenského moře až do Španělska.
1: Ó, krásný, no tak minimálně na tu jednu cestu máte benzín vystaráno.
2: Tak.
1: Je to boží. Radku, super, šťastnou cestu, super. Měj se krásně, gratuluju, ahoj.
2: Díky, měj se, ahoj.
1: Další dokonalá desítka, přesně za týden, v pátek, opět o 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu.
0: Dokonalá desítka, každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: 937777. Mi napište zprávu, jestli někoho takovýho jste potkali. A pokud dneska máte na sobě ponožky, sandály, pošlete mi fotku a pokud ne, tak mi napište, že ne. Jo, uděláme si tady takový malý průzkum už teď. Jsem sám zvědavý, kolik zpráv se mi tady objeví. Za chviličku tady Swims, ten určitě nemá ponožky, a taky Peter Beach Project. Ze Slovenska ten nemá na ponožky.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Teddy Swims Lose Control je o 13 hodin 37 minut. My tady odpočítáváme čas, stříháme metry, jak se tak trošku říká, nebo když se dávno říkávalo, že jo, když ještě chlapi chodili na vojnu, tak už jenom hodinku a 22 minut nám zbývá, nebo hodinka a 22 minut nám zbývá do naší summer party. Summer party Hit Rádia ve 3 hodiny odpoledne, to odpálíme, jak si říká, a skončíme až v neděli večer. Uslyšíte jeden letní hit za druhým. Bude to neuvěřitelná nálož svěžesti, bude to nálož vzpomínek, máte se fakt na co těšit. Mí kolegové, tak ty se tady z PR týmu na mě přichystali takovou hru a pustili mi 5 ukázek letních hitů a já jsem je musel seřadit od prvního místa do pátého. Samozřejmě jsem dopředu nevěděl, který to jsou a netušil jsem ani vlastně jako naslepo, kam je teda mám zařadit. No tak můžete si to vyzkoušet se mnou společně, a to na Instagramu Hitrádia, nebo klidně u mě ve storíčku, to je teď momentálně na mém Instagramu Jirka Pelnář, a schválně, jestli byste těchto 5 letních hitů, který mě tam mý kolegové pustili, seřadili úplně stejně od prvního místa do pátého jako já. Dáme si další letní hit, tentokrát Roxette Fading Like a Flower. Není to hit, který jsem já měl v té pětici, ale byl tam třeba Summer of 69. Od 1 do 5, kam byste ho dali? A kam byste dali tenhle od 1 do 5? Možná 2, co? Možná i 3, možná 1.

0: Dasha s Item Austin na Hit Rádiu ve 2:45. Nejenom, že dneska nám začíná summer party Hit Rádia, která bude celý víkend od dnešních 3 hodin odpoledne až do nedělního večera, ale v sobotu a v neděli pro vás máme ještě jednu zásadní věc, a to speciální hru Hit, který se vyplatí. A o co hrajeme? Hrajeme o 2měsíční členství ve Form Factory crossfitovém boxu, kde trénuje parta lidí, co se chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Neomezený vstup na skupinové lekce, profesionální trenéři po ruce a přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Jak na to? Je to jednoduchý, pravidla jsou strašně easy, všechny si je hezky v klidu pročtete na webu hitradio.cz, protože zároveň na našem webu najdete formulář, přes který se vlastně do hry dostanete. Veškeré podrobnosti na webu, až budete mít hezky v klídku čas a pohodičku, takže teď v práci, že jo, přes odpoledne stejně už nic moc dělat nebudete, tak se podívejte, zapojte se do hry, no a držím palce, třeba vám to vyjde. V sobotu i v neděli na Hit Rádiu.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Story time.
1: Rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na trase z Havlíčkova Brodu na Humpolec za odbočkou na Květinově, provoz veden Kyvadlově kvůli pracím na silnici. No a na Jihlavsku ve Stříteži probíhají stavební práce. Sledujte dopravní značení. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmamuzem, dobré odpoledne. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování, vysoké teploty ale představují riziko, bakterie se množí rychleji, pokračuje výživový poradce Jakub Košata.
4: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu.
3: Podle Košaty je také důležitý tip omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových, volte třeba bylinkové s olivovým olejem. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Uvedlo to ministerstvo financí. Od zítřka nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Denia ve funkci nahradil Miroslava Koupka, který předčasně skončil nedlouho po letošním světovém šampionátu. A teď ještě něco z regionu.
5: V jaderné elektrárně Dukovany skončilo vyvážení paliva z reaktoru třetího výrobního bloku, který je plánovaně odstavený. Při odstávce, která začala 17. července, energetici vymění část jaderného paliva a provedou stovky kontrol, zkoušek a investičních akcí. Při odstávce mění energetici asi pětinu palivových souborů. Vyvést ale musí úplně všechno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
5: Na Vysočině bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při zvětšené oblačnosti vytvářet izolované přehánky nebo bouřky, zejména na východě. Teploty čekejte v rozmezí 35 až 38 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio, máme 2 hodiny odpoledne. Ve zprávách s Dominikem krásná informace ohledně toho odpoledního domácího grilování, takže pozor na to. No a zároveň já k tomu ještě přihodím jednu věc. Pokud půjdete ven, vemte si sebou i grilovací koření, protože se budete grilovat i vy, tak se občas takhle trošku posypte a taky voníte trošku venku. Budeme k nakousnutí dneska. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit a další zásadní výzkum našich vědců. Počkejte se na to, teď David Guetta.

0: Páteční odpoledne užíváte ve společnosti Hit Radia. Za chviličku Aerosmith, taky Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a protože máme 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další oblíbený výzkum. Tentokrát
1: vědci
0: tvrdí, že muži lžou více než ženy. Nemáme tady v tuto chvíli žádné procenta, ale je to prostě o tom, že my chlapi prý v průměru 4x týdně lžeme a ženy jen 3x. Tak kdo je podle vás ulhanější pohlaví a jakou nejblbější lež na vás zkusili? Máme tady informaci, podle který vědci se řídí, že zatímco ženy si mnohdy vymýšlejí, aby neranili něčí city, tak my chlapi prej kecáme, aby jsme ušetřili peníze anebo vyhráli hádku. Tak a já se ptám, co vy si o tom myslíte? Já si úplně hned na úvod myslím, že jako 3x týdně nebo 4x týdně, to je prostě, tady se
1: vědci
0: hodně podle mě jako sekli, tady by to mělo být možná denně, u někoho kolikrát i do hodiny teda, ale je teda realita, že muži lžou více než ženy? Co si myslíte? 777 937 777, dejte vědět.

0: tohle je taky srdcovka, to někdy musíme zařadit i do srdcové, který na Hit Rádiu můžete slyšet. Od pondělí do pátku ve 12 hodin, tohle je nádhera. Ty kytary tam. Mrzí mě, že to má jenom 4 minuty. Tohle by si dal klidně ještě jednou.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A teď věříte mi to nebo ne? Protože dneska řešíme, že prý muži podle tady...
1: Vědci.
0: Jo, vědci tady tvrdí, že muži lžou více než ženy. S těma Aerosmith jsem to myslel vážně teda mimochodem. Ale je to tak nebo ne? Co vy si o tom myslíte? Tak 777-937-777, tak to je telefonní číslo na WhatsApp Hit Rádia, kam posíláte zprávy, ale také hlasovky.
2: Čau z Hit Rádiu. Statistika podle mě mluví jasně a to, že více lžou ženy, protože... V mém okolí teda si myslím, že všichni chlapi, který znám, tak jsou většinou pravdomluvní i při těch těžkých chvílích, včetně mě. A největší věc, kterou jsem já zažil, bylo, když moje bývalá přítelkyně mi do očí říkala, že se nemusím bát, že s mým kamarádem nic nemá, aby za týden se mnou rozešla a šla za ním. Takže od té doby mě těžko někdo přesvědčí, že ženy lžou méně než chlapi. Díky, mějte se hezký pátek, Dave.
0: Díky, Dave, za zprávu. Je pravda, že se zlomeným srdcem se ta důvěra hledá strašně těžce. To jako jo. Další zpráva. Čau, jasně, že chlapi lžou. Jsou k tomu asi naprogramovaný už od narození. Nejenom, že lžou, ale ještě půl věcí, co jim říká žena, tak neslyší. Zdraví Verča. OK, já nevím, no, já se nás tady musím trošku zastat. Já si nemyslím, že my chlapi jako reálně... Jakože lžeme. Já si myslím, že my si spíš vymýšlíme. Jo? A když vyprávíme nějaký příběhy, tak si často ty historky přikrášlujeme. A nebo naopak místo lhaní, tak to neříkáme. Prostě to neřekneme. A ty to nemyslím tak, jakože co oko nevidí, to srdce nebolí, ale prostě tak, já nevím, jdete do obchodu, že jo, chlapi, jdete si koupit nějaký nářadí, tak prostě neřeknete, že jste si koupili nový šroubovák nebo novou vrtačku, jo? Nebo že tamhle potřebujete, jo? Prostě si myslím, že my chlapi spíš ty věci jako neříkáme. Nemyslím si, že by to bylo o tom, že opravdu jakože extra lžeme. A nebo jsem úplně jako, mám na to jiný názor než vy? No dejte vědět. V pátek na Hit Rádiu, vždycky ve dvě odpoledne si přesně takhle o tom povídáme. 777-937-777. Chci vědět váš názor. Pište zprávy, posílejte hlasovky. A my si dáme další hity. Marek Ztracený, Obuj si mé boty. Přesně za týden bude Mára mít největší koncert v Česku. V historii bude masakr. Letenská pláň.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: obalu cokoliv říct v době, kdy se furt všude jenom řeší politika, migranti a všechno, tak tady máme takovýhle jako životní témata a že vy se nebojíte říct váš názor. A my tady na Hitrádiu ho klidně řekneme za vás i nahlas. Dneska to teda musíme už nějak rozseknout. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. A nechci, aby se vás to teď ženy dotklo, že to teda znamená, že vy lžete víc než my. Já si myslím, že vědci tady prostě jenom tentokrát nepochopili nás chlapy. Že se na to prostě dívají asi trošku jinak. A nebo, že berou za lež i to, když my si trošičku vymýšlíme a přikrášlujeme. Samozřejmě, občas je to taky kus od kusu, že jo? To známe prostě jako sami. Občas prostě narazíš na někoho, komu nemůžeš věřit nos mezi očima. Ale to už jsme zase zpátky u té politiky a to by tady neřešíme. Takže díky ještě jednou za všechny zprávy. Za mě dneska vědci teda pravdu nemají.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu. No.
2: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokycáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Ashley Adams na Hit Radio, 14 hodin 37 minut, to znamená 23 minut zbývá do začátku Summer Party. No a tak tady mám pro vás jeden takový jako vyloženě letní pohodový hit, který vás vezme daleko, daleko, třeba do 80. let a možná ještě dál. Vezme vás do vašeho mládí a je to jenom taková malá ochutnávka, i přesto, že podle mě to je třešnička na dortu. Tak začínáme vlastně úplně od toho nejlepšího. Od 15 hodin Summer Party Hit Rádia a stejně tak v 15 hodin začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Je to tady, startujeme víkend po 15. hodině, můžete tedy hodit práci za hlavu a naladit se na zasloužený relax. A pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, máme pro vás hromadu inspirace. Ano, přidáme tipy na akce po celé Vysočině, budeme sledovat dopravu, protože páteční silnice umí být pěkně zrádné a taky rozdáme další lístky do kina. Mára Míla po 15.
1: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Neexistuje lepší pozvánka na Summer Party Hit Rádia, která začíná ve 3 hodiny odpoledne, bude končit až v neděli večer, než právě toto píseň John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, vzpomínka na pomádu. Vybavíte si, jak se jmenovali jejich filmové role? On byl Denis Zuko a ona? No? Tak to... To vám neřeknu, to už je na vás. Zkuste si lámat hlavičky. Každopádně pomáda, nádhera, nádhera. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Užijte ho dál zítrádiem. Čeká nás taky taková summer night, velmi tropická noc. Zítra už mají být nějaký bouřky, takže zítra už zase budeme nadávat na to, že venku je hnusně a prší. A budeme vzpomínat na ten dnešní tropický den. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne a po víkendu opět v pondělí ve 12 hodin se na vás budu těšit a opět v pondělí ve 12 pro vás budu mít nachystaný srdcovky Hit Rádia. Klidně můžete psát i na Instagram Hit Rádia, klidně na WhatsApp, co byste chtěli v srdcovkách slyšet, dávám to tady dohromady a možná, že hned v pondělí v pravé poledne, což bude první srpnové poledne roku 2026, teď myslím to pondělí, tak třeba to uslyšíte. Kdo ví? Mějte se krásně a smějte se.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si dejte na trase z Humpolce do Peleřimova mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. Tvoří se tady v obou směrech kolony kvůli dopravnímu omezení, tak počítejte se zdržením. A pokud cestujete po D1, pozor, kilometr 163 u Velké Bíteše ve směru na Prahu, tady stojí nepojízdné osobní auto, a kilometr 125 opět ve směru na hlavní město, tady stojí porouchané další nákladní auto. Tak přejeme vám šťastnou cestu, kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Současná vlna veder nutí české domácnosti více přemýšlet o chlazení. Za nezbytné považuje ochlazování svého domova přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí pasivní metody jako zatahování rolet nebo noční větrání. Více než polovina obyvatel zvažuje koupy chladícího zařízení. Generálním ředitelem českých center se od srpna stane končící velvyslanec České republiky v Egyptě Ivan Jukl. Řekl to ministr zahraničí Macinka. Jukl nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka ke dnešnímu dni odvolal. Žloutenka zůstává i nadále hrozbou. Počet případů hepatitidy A v Česku v posledních letech výrazně vzrostl a lidé stále častěji využívají možnost nechat se očkovat. Nejdůležitější prevencí je ale důkladné mytí rukou, jak říká mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Lucie Krausová.
6: Virus se přenáší především v důsledku nedostatečné hygieny nebo prostřednictvím kontaminované vody, potravin či předmětů. Nakažený člověk navíc může infekci šířit už 1 až 2 týdny před začátkem onemocnění, aniž by o tom věděl.
5: Virus žloutenky typu A nezničí ani mráz, v ledu vydrží infekční i několik let. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Denia podepsal s vedením českého fotbalu 2letou smlouvu s opcí. 52letý Denia se stane prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
0: No a jak to bude vypadat na obloze? Polojasno, skoro jasno, odpoledne a večer se mohou vytvářet izolované přehánky nebo bouřky, a to spíše ve východní polovině našeho kraje. Teploty vysoké, 35 a 30 a tropy nás čekají i s nějakou tou bouřkou, přehánkou, místy i silnější bouřkou v sobotu i v neděli.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
7: Ale je tady pátek, startujeme víkend a taky summer party, druhou letošní.
0: Ano, ty největší pecky za posledních 30 let, na které jste dováděli v bazéně, někde na grilovačce, ty nabízíme právě teď. Hezké odpoledne.

0: Styles na Hit Rádiu Vysočina, Watermelon Sugar Nano v rámci Summer Party, 15 hodin 8 minut k tomu. Mílo, když se řekne Summer Party, co si jako první vybavíš?
1: Hele, já jsem si díval do playlistu, co budeme hrát, a tam je spousta hitů, který jsem fakt jakoby v 90. poslouchal, jo. Tam Squeezer dneska bude, budou Venga Boys, bude spousta takovýchhle pecek, takže když se řekne Summer Party, představím si bazén, ve kterým se tak jakoby hezky leskne ta vodní hladina, sluníčko se na tom odráží. Teď ty ležíš někde u toho bazénu s nějakým drinčíkem, když je ti velký horko, skočíš do toho bazénu, zapolaveš si pár tempíček, zase vylezeš na tom lehátku, dáš si další drinčíček a takhle pořád dokola.
0: Kdyby mě se někdo zeptal, jakože se mě ještě nikdo nezeptal.
1: Počkej, Máro, když se řekne summer party, co si mi... představíš?
0: No, já jsem se tady na to ptal totiž celý týden po každý někoho. No. Jo, a většinou se to jako sjednocuje, shoduje, ty názory máte nebo ty představy máte velmi jako podobný. Aha. Až Markéta Báťová teda říkala, že hlavně hezcí lidé.
1: Aha.
0: Jo. Ale tak... já zpátky k sobě už to konečně chci říct.
1: Ona sama o sobě hezká, že?
0: Ano. Mně se vybaví Meloun.
1: Meloun? Mhm. Kdy jsi měl naposled Melouna?
0: No už je to dlouho, ale jako víš, Meloun, ovoce, takový to lehký občerstvení, takový to velmi jako lehký, tak to se mi vybaví, když se řekne summer party.
1: Taková ta boule Melounová. Když vydlabeš Meloun, leješ do toho něco alkoholického. A pak tak jako popíš, pojídáš a ono tady do hlavy úplně...
0: Ano, chodíš okolo toho bazénu s tím Melounem.
1: A ne, hlavně do něj, aby se nespadl.

0: 15 hodin, k tomu 15 minut na Hitrádiu Vysočina, Lukas Estráda a samozřejmě další letní pohodovka do toho dnešního krásného tropického odpoledne, které si užíváme a užívat budeme vlastně i celý víkend.
1: A velmi podobné odpoledne, jako tomu bylo včera, ještě se k tomu musíme vrátit, protože na Vysočině padlo za včerejšek 14 meteorologických rekordů, wow. Tedy rekordy se přepisovaly, nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 94, ale tam, kde bylo nejtepleji, tam rekord nepadl, nejtepleji včera bylo opravdu na Třebíčsku 37,4 stupně Celsia.
0: Hele, já jsem včera odpoledne se byl podívat u nás na Táboře, u Dolního Mrzace a tam vlastně se vaří na klasický peci, ve který se topí. Smekám před kuchařema a kuchařkama nejenom u nás na Táboře, ale na všech táborech, kde vlastně i v těchto vetrech musí vařit. Já jsem se ptal, kolik tam mají a říkali, že u dveří bylo nějakých 40 stupňů a říkali, že na tou pecí může být normálně kolem 50, že to je fakt jakoby k nepřežití. Klobouk dolů před všima.
1: Hele, klobouk dolů jak před kuchařema, kuchařkama, ale taky před chlapama, který jsou třeba teď jako u silnic a musí pokládat čerstvý asfalt. Tak, to je jako Brutus.
0: Já teda doufám, že díky další muzice, kterou budeme posílat, z vás všech budou takhle před víkendem happy people. Protože dva volné dny jsou před námi, tropické počasí pokračuje, někdo možná už vyhlíží to ochlazení. Ono se o víkend trošku ochladí, ale příští týden ty 35 přijdou zase na novo.
1: Ale pojďme si to užívat. Je léto, summer party s námi, za chvilku už Mr. President.
2: Hit Radio.

0: 19. hodina 25. minuta na Vysočině Leony v rámci Summer Party na Hit Radio Vysočina, což je taková velmi příjemná letní záležitost, která odstartovala úterem 15. hodiny a vlastně bude tady s vámi až do nedělních 18. hodin, takže spousta hitů před námi.
1: Kam byste se vyrazili vykoupat za nějakou parádní koupačkou na Vysočině? Klidně nám dejte vědět 725 44 38 37. My vám řekneme, kam nejezdit se koupat, jo? Protože na Vysočině stále platí zákaz od hygieniku koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku. Ten vydali před 2 týdny a koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Tam platí zákaz koupání už od června.
0: My v tuhle chvíli teda zdravíme na všechna koupaliště, kde nás možná posloucháte, kde nás možná ladíte, kde se možná teďka cachtáte v vodě, stříká to na všechny možné strany. Tak si to tam užívejte, protože věřím tomu, že provozovatelé koupališť si mnou ruce, protože konečně přišel jejich čas a koupaliště rozhodně teďka asi nezejou prázdnotou.
1: No a nejen koupaliště, myslím si, že i takový ty klasiky jako velký a malý pařezitý rybník. Tam to mám moc rád. Nebo máme taky spoustu biotopů na Vysočině. Ať už si vyberete kamkoliv, prostě jenom šup do té vody, svlažit se.
0: A taky máme spoustu nafukovacích a zabudovaných bazénů na těch zahradách. Mm-hmm. My jsme zrovna z market z Ušťáku

0: party Robin Cook, Comanchero, jsme tak trochu možná i zavzpomínali. Každopádně máme pro vás tipy, kam vyrazit, kde se co děje, pojďme se na to podívat.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Dneska o 19 hodin se v hotelu Kouty koná další letní koncert v lese. Kouty ladí a tentokrát s balkánskými rytmy a s kapitou Sex Brothers, tak si tuhleto energickou show nenechte ujít. Také dneska startuje akce Prázdniny v Telči. Na 17 dní město pohltí hudba, divadlo, pouliční ruch, které doplňují i řemeslné stánky, workshopy a výlety do okolí, tak si naplánujte výlet do města šťastných lásek. No a mám tu ještě jednu pozvánku do Třebíče, kde probíhá festival židovské kultury Malechaim a program je připraven až do neděle. Tady se můžete těšit na přednášky, workshopy pro dospělé i pro děti, divadla, koncerty a třeba v neděli od 10 hodin je na programu prohlídka židovské čtvrti a prohlídka židovského hřbitova. Je toho moc a moc.
0: Ano, jak říká Míla, je těch akcí víc než dost, tak další najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Trans na Hitrádiu Vysočina, krátce po 3:15, my přejeme hezké páteční odpoledne, užíváme si summer party a taky start toho víkendu.
1: No a kdyby náhodou někomu o víkendu bylo jo hodně velké horko, chtěl si odpočinout od toho tropického počasí, které na Vysočině bude i během víkendu, můžete vyrazit do kina a do kina vyrazíte doslova možná s celou rodinou, možná vezmete i příbuzenstvo.
0: No, vezmete babičku, možná i dědečka. Máme totiž v našem bijáku v příští hodině pro vás 5 lupenů do multikina Sinestar. Nepamatuju si, kdy to tady naposledy bylo.
1: Teď jsem to chtěl říct, že si to nepamatuju taky, kdyby se urodilo a bylo tam takováhle sbírka. Jestli někdo vezme tenhle ten bank 5 lístků, anebo jestli to navýšíme a v pondělí se bude hrát o 6 lupenů, to máte pevně ve svých rukou.
0: Ano, tak po 16. hodině rozhodně mějte telefony při ruce, uložte si číslo sem k nám do studia 725 44 38 37, to je důležité, a pak v pravý čas volejte.
1: No a teď už samozřejmě další letní pecka, další letní muzika, hrajeme jenom hity, tak volume doprava a užívejte.

0: Metallica na Hit Rádiu Vysočina, my si tady užíváme Summer Party od dnešní 15. hodiny až do nedělní 18. Prostě je na pouze ty největší letní pecky za posledních 30 let. Za chvilku 16. hodina, takže zprávy a teď aktuální pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor, stále na trase z Humpolce do Peleřimova mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. Tvoří se tady v obou směrech kolony kvůli dopravnímu omezení, tak počítejte se zdržením. A kdo cestuje po jedničce, kilometr 151 ve směru na Brno, dejte pozor na porouchanou dodávku Ukrajinice. Jiné komplikace v tuto chvíli hlášen nemáme, přesto kdybyste o nikom nebo o ničem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V západní polovině Česka se dnes večera v noci mohou objevit silné bouřky doprovázené větrem s nárazy kolem 70 km v hodině. Na sucho a vedro to nebude mít vliv, riziko vzniku a šíření požárů se naopak rozšířilo na další oblasti. Nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Policisté ve zvýšené míře dohlédnou na všechny doprovodné akce festivalu hrdosti Prague Pride, který začne v Praze v pondělí. Na pochod, kterým festival následující sobotu vyvrcholí, je pak vyčleněno několik stovek policistů. Moravskoslezská policie se připravuje na rizikový fotbalový zápas domácího Baníku s pražskou Slávií. Co bude smyslem bezpečnostních opatření, říká mluvčí policie Jan Sekzulka.
12: Zajistit především veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku, rovněž tak plynulost dopravy. Do tohoto opatření bude nasazen adekvátní počet policistů, ale také spolupracujeme se strážníky městské policie Ostrava. Vzhledem k dopravním omezením na území města Ostravy doporučujeme všem návštěvníkům, aby dorazili na utkání s předstihem a vyhnuli se tak případným problémům při cestě na stadion.
0: Utkání na ostravském městském stadionu začne zítra v 17 hodin. No a Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi IIHF, rada znovu žádost posoudila a na webu uvedla, že zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti.
1: No, míříme na počasí podívat se, dneska se nic nemění, skoro jasno, tropické počasí, pravda, objevit se k večeru mohou izolované přehánky nebo bouřky, spíše ve východní polovině našeho kraje, teploty 35-38, čeká nás dneska v noci další tropická noc, protože klesata bude z 22 jen k 18, zítřejší maxima 29-32, podobné teploty budou i v neděli a v sobotu i v neděli polojasno, oblačno, objevit se mohou přehánky, bouřky, ojediněle i silné, tak buďte opatrní.
10: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Rádio Vysočina.
0: Je to tak, další letní pecky připravené i do této hodiny a my se přesouváme do Itálie. Mambo Italiano před námi.
1: Ano, Milana Mára přijí krásné tropické odpoledne a za chvíli zamíříme i do Bejáku a 5 stupenek tady čeká, možná na vás. Hit Radio.

0: Shaft na Hitrádiu Vysočina, jedeme summer party, letní pecky a taky tady samozřejmě pro vás máme náš biják, filmová ukázka připravená. A vy doufám, že jste taky připraveni.
1: Ano, 5 vstupenek do Multiknes Nestartup čeká možná právě na vás. Telefon 725 44 38 37 je vám plně k dispozici, pokud chcete vyrazit do kina nejenom vy, ale jak už jsme říkali, vzít sebou třeba mamku, taťku, babičku, dědu, tetu, strejdu, bráku, segru, koho chcete, volejte právě teď.

0: že 5 lupenů do multikina si nestár.
1: Biják. Biják.
2: Jdeme na to. Ano, někdo o víkendu se naloží do bazénu, někdo by se rád možná schoval do klimatizovaného kinosálu multikina Sinestar. Milé rádi to dopřejeme třeba Jarce z Chotěboře, kterou máme na telefonu. Jarko, hezké tropické odpoledne.
3: Taky zdravím, krásné odpoledne.
0: Jarko, ahoj, taky zdravím. Prosím tě, jaký jsou plány na víkend?
3: Plány na víkend, tak zítra jdeme na svatbu, tak to bude taky zajímavé, no a potom budeme odpočívat, tak si myslím, že to bude skvělý.
2: Ale Mára taky zítra jede, Mára taky zítra jede na jednu svatbu, tak třeba se potkáte na té svatbě.
3: Třeba.
0: Nejdeme na společnou svatbu. Jarko, kam jedeš zítra na svatbu?
3: Tady u Chotěboře, Svíčková.
0: Tak to ne, to
2: tak
0: ne,
2: Mára
0: to je jiná svatba, ale Svíčková bude určitě dobrá tam i tam.
2: Každopádně, Jarka v tuhle tu chvíli nemyslí na jídlo, ale myslí na to, že by chtěla mít těch 5 lístků. Je to tak, Jarko?
3: No, přesně tak.
2: Jarko, jsi na to úplně sama, nebo máš tam někoho, kdo ti bude radit?
3: Ne, mám tady přítele, budeme poslouchat.
2: Dneska jsme vám dopřáli ukázku, která má 27 sekund.
3: Ano.
2: Což je dostatečně dlouhá doba poznat a rozkodovat, co to je. Můžeme na to?
3: Ano, můžeme.
2: Tak držíme pěsti, jdeme na to.
4: Tenhle ten potah jsem přitáhla doma, povídám, Kájo, Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potah jsem...
5: Zelený...
4: Ano, zelený! Zelený! A víš, co mi na to řeče, pojď tohleto, nejen zelená barva, no!
5: A co to tady je? To je zelená barva? Pani Martičko, je tohleto, je tohleto zelená barva?
4: Já nevím, a co to teda je?
5: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
2: A já doufám, že nám z toho Jarka nezezelenkala.
3: No, skoro.
2: Tak, Jarko, no, 5 lupenů ve hře.
0: No, Milan to dneska nešetřil, to se musí nechat, no. Ale zase 27 sekund je 27 sekund.
2: Je to film, který já osobně miluju. A kdykoliv ho dávají v televizi, vždycky se na něj dívám. Můžu ho vidět opakovaně.
3: Možná tady tak jako přemýšlíme.
2: Aha.
3: Zítra to roztočíme, drahoušku.
2: Zítra to roztočíme, drahoušku.
0: No takhle, to by Jarka si přála hlavně na té svatbě, no. Že jo?
2: No, i v tom kyně by to chtěla roztočit.
3: Bych si přála.
2: Takže zítra to roztočíme, drahoušku.
0: No, to je spocený ruce z toho.
3: No, mám.
0: Taky má Jarka spocený ruce. A Milan má taky spocený ruce.
2: A co přítel, taky má spocený ruce?
3: Taky.
2: Všichni jsme spocený, není divu v tomhletom počasí.
0: No, to není z nervozity, to je z toho.
2: Takže Jarko, poslední slovo, zítra to dostačíme, drahoušku.
3: Ano.
2: Tak poslouchej, co mi s Márou na to. Ne, není to. Iva Janžurová hrála i v tom zítra to dostačíme, drahoušku, ale víš, co to bylo za snímek?
3: Nevím.
2: Hodíme se k sobě, miláčku.
3: No.
2: Tak my věříme, že vy se... Tak my věříme, že s partnerem se k sobě hodíte i po tom, co ti moc neporadil, tak není všem dům konec. Dobrá zpráva je, že v pondělí se hraje už o 6 lupenů.
3: Tak jo, budu zkoušet dál.
0: No však, Jarko, děkujeme, že to bereš takhle sportovně, ale zdravíme tam, ať se svatba vydaří, ať ten zítřejší den je opravdu velký. Měj se krásně, ahoj.
3: Taky se mějte krásně, nashledanou, ahoj.
1: Biják. Rádia Vysočina.

0: Serb na Hit Rádiu Vysočina Saturday Night. Tohle je opravdu parádní letní. Jedeme summer party na Hit Rádiu Vysočina až do nedělního večera.
1: Ano, spousta letních hitů za posledních 30 let. To je pořádná porce, kterou nadělujeme, jak říkal Mára, až do nedělních 18 hodin. No a dneska poslední vlastně červencový den, pátek 31. července. Navíc je to den, kdy slaví svůj svátek nejzelenější z nejzelenějších.
0: Ano, dneska je den avokáda a avokádu by se dalo řadit mezi to lehké občerstvení, o kterým jsem tady mluvil, že se hodí prostě k létu a k summer party, jako melon, ovoce, mohlo by to být i avokádo. Míla už teď přemýšlí, co by do toho avokáda přimíchal, aby to mělo ten správný řez.
1: Já jsem si totiž tady našel něco zajímavosti o avokádu a to jsem vůbec nevěděl. Jsem zrovna, jestli to víš ty, jo. Avokádu se taky přezývá zelený romantik.
0: No, tak to jsem nevěděl.
1: Nevěděl jsi?
0: Ne.
1: A proč zelený romantik? Protože osamělé stromy produkují minimum plodů. Aby avokádo dobře rostlo, potřebuje v blízkém okolí další strom, protože samo opylení květu je téměř nemožné. Aztékové dokonce věřili, že avokádo je symbolem lásky a plodnosti.
0: No já toho avokáda moc nejím. Spíš vůbec. Protože se řídím takovým tím heslem, že co je zelený, to je zkažený.
1: Aha.
0: Takže moc nejím špenátu, moc nejím avokádo, ani kiwi už jsem dlouho neměl.
1: Proto ti nerostou ty svaly. Kdyby si jedli víc špenát, byl bys jak Pepek námořník.
0: Mě by zajímalo, co roste po smažáku, no. Nebo takhle, nezajímá mě to, já to vím a je to dobrý.
1: Ale smažák, no, v tomhle tom horku ne. Si radši dát avokádovou pomazánku, tak pokud zrovna jste si avokádo dneska koupili v obchodě a máte v plánu nějakou lehkou letní party a avokádo tam přimícháte, myslím si, že nešlápnete vedle.
0: Jako sorry, za mnou někdo přijít i takhle třeba večer, až zapadne to slunko a hele, tady máš namazaný chleba s avokádem, nebo tady máš smažák, prostě ranolky tatarka.
1: Ale avokádo se nemaže na chleba, jako chleba s máslem. To se
0: a to
1: je jedno hubečky.
0: No, jo, takhle jedno. No tak jedno hlbečky smažený sýračky, no.
1: Prostě ať si dáte dneska cokoliv, přijeme vám dobrou chuť, každopádně den avokáda, možná se nechte tím třeba i inspirovat.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Později už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Hit Radio.

0: Vánoční snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: na Hitrádiu Vysočina, my přejeme hezké páteční odpoledne, hezký start do toho víkendu, jedeme summer party a pojďme si říct, kam třeba vyrazit.
1: Tady ano. Jsme doma.
2: Protože první prázdný měsíc jde pomalu do finále, zítra otevřeme ten druhý prázdný měsíc a pokud byste chtěli během srpna vyrazit, nesedět doma, co taková panenská ujemnice, kam zdravím Zdeňka Hopiána, hezké odpoledne Zdeňku, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste připravili na právě na to letošní léto takovou jednu zajímavou akci, pozvěte nás do panenské, co jste tam připravili, co jste tam nachystali?
3: Tak, je to naše tradiční letní putování, jmenuje se to z pohádky do pohádky, je to vlastně nějakých 10 zastavení, které jsou na trase po lese a v letošním roce máme téma na statku. Potkáte cestou spoustu zvířátek a jejich příběhů.
0: Ale co bychom měli udělat třeba před tím startem?
3: Stačí zajít do infobudky, kde si zakoupíte hrací kartu a pak už jenom jdete po značené trase lesem, plníte úkoly a když se vrátíte naspět, tak pak získáváte odměnu.
2: Jak ta dlouhá trasa je a zvládnu to třeba maminky s kočárkem, můžu se vypravit i ty?
3: Trasa má zhruba 3,5 kilometru a dá se to určitě projet s kočárkem.
0: A kde případně najdeme?

0: více informací?
1: Více informací najdete na našich internetových stránkách, je to pohádková.panenská.cz a nebo pak na našem Facebooku Pohádková Panenská.
2: Vyčerpávající informace tolik Zdeněk Hopián, Panenská u Jemnice. Děkujeme moc, přejeme hezké léto a spoustu nadšených dětí i dospěláků.
1: Mějte se naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No, to byla parádní pozvánka, tak pokud nevíte, co v tom termínu, už máte plán.
3: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Krištof a srdce být na Hitrádiu Vysočina před 4:45. Přejeme hezké odpoledne. Dneska v kalendáři 31. červenec. To teda musím říct, že ta půlka prázdnin utekla jako voda. Už je to fuč, ale zase optimista řekne, ještě půlka před námi a to je pěkný. Každopádně dneska, když se podíváte do kalendáře, tak zjistíte, že svátek má Ignác. Tak Ignácům přejeme jen to nejlepší. Na Vysočině, Mílo, typni si, kolik máme na Vysočině Ignáců.
1: Já vím, že máme v Jihlavě kostel svatého Ignáce.
0: Ano, ano.
1: Jinak žádnýho Ignáce osobně neznám.
0: Není se čemu divit, na Vysočině, prosím pěkně, máme 3 Ignáce.
1: 3?
0: Takže to je exkluzivní přání všem třem Ignácům, jestli nás teď nějaký poslouchá, dejte vědět, chlapi. Přejeme jen to nejlepší.
1: No a přejeme jen to nejlepší samozřejmě i oslavencům narozeninovým. Jan Budař, český herec, slaví dneska narozeniny. Narozeniny má třeba i herec Mim Principal a valašský král Bolek Polívka.
2: Hezky.
1: Přejeme všem nejlepší. Já jsem na Bolkovi Polívkovi byl letos v Brně pod Petrovem na takovým letní divadelní scéně na Lakomci a byl úžasný, skvělý, výborný, vřele můžu doporučit. Miluji na tomhletom letním období nejenom letní kina, ale i letní divadla, je to zážitek.
0: A ty jsi říkal, že dneska, když už jsme u těch filmů, tak by měla narozky taky Rowlingová, že?
1: Ano, ano, Joanne Kately Rowlingová slaví dneska taky narozeniny.
0: Hezky, tak přejeme jen to nejlepší, to znamená, že i Harry Potter slaví, ten by měl mít narozeniny ve stejný den, tak i Harrymu přejeme jen to nej.
1: No a posíláme všem narozeninovým svátečním oslavencům za chvíli další hudební dárek, bude třeba Michael Jackson. Black or white. Tak si to užijte, hrajeme jenom hity, které máte rádi.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Madonna a její hit Music, taky už legendární záležitost v rámci Summer Party na Hit Radio Vysočina. Jedeme jen na pouze ty největší letní pecky za posledních 30 let.
1: Ano, za 10 minut 17. hodina, to znamená jedno jediné, mrkneme na silnici, budeme mít pro vás další aktuální zprávy, prostě abyste měli kompletní přehled, ať už nás ladíte u vody, na cestách, na dovolený, nebo třeba ještě něco doděláváte v práci.
0: A teď už Rosé a Bruno Mars.

0: Nations na Hitrádiu Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy a teď pohled na silnice.
1: Jak nám to jezdí, jdeme na to. Ano, nejlepší dopravní servis na Vysočině, stále připomínám, pozor na trase Zumpolce do Pelhřimova mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem, se tvoří v obou směrech kolony kvůli dopravnímu omezení, počítejte se zdržením, D1 115 km ve směru od Prahy na Brno, překáží tady porouchané osobní auto a porouchaný kamion stojí na kilometru 125 ve směru na Prahu, tak i tady pozor, kdyby cokoliv, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Motoristé vzdali boj o senát, možná s jediným kandidátem na Vysočině plánují jít motoristé do říjnových senátních voleb. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty, řekl to předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování. Hlavní riziko jsou ale vysoké teploty. Bakterie se v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nenechávejte nikdy delší dobu na slunci, upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
10: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teple dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu, ideálně si ven až před konzumací.
9: Podle Košaty je také důležitý tip omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových, volte třeba bylinkové omáčky s olivovým olejem. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. V záloze je připravená Barbora Krejčíková. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Denia podepsal s vedením českého fotbalu 2letou smlouvu s opcí. 52letý Denia se stane prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
11: No a jdeme mrknout na počasí, dneska se nic nemění, i když pravda k večeru by se mohla objevit izolovaná přeháňka nebo bouřka spíš ve východní polovině našeho kraje. Teploty ale vysoké, 35-38, sobota, oblačno, odpoledne skoro jasno, i zítra se můžou objevit přeháňky nebo i bouřky, ojediněle silné, pozor na ně. Teploty v noci klesnou z 22 k 18, zítřejší maxima 29-32, neděle opět zalitá sluníčkem a teplotami až 31.
12: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
13: A my vás opět zdravíme na celou Vysočinu, Mára a Míla, i po 17. hodině a i po té 17. pokračuje naše Summer Party.
11: Ano, hrajeme hity za posledních 30 let, které jste měli rádi, máte rádi a doufám, že budete mít rádi.
14: There was something in the water, made me go wild, made me go wild, made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

0: Karo Wolf na Hitrádiu Vysočina, Afrika, no dneska to je venku už jak v Africe teda. No, teploty šplhají až opět k nějakým 39 stupňům, to je opravdu léto se vším všudy tak, jak se sluší a patří.
1: Ano, a to těch 39 vlastně jenom ve stínu, že na tom slunčku to prostě přes tu 40 leze úplně s přehledem,
0: no, panečku. Je.
1: Tak každopádně, my jsme to zmiňovali, že dneska vlastně končí první prázdninový měsíc, 31. červenec, je toho důkazem. A druhý prázdninový měsíc je před námi a my jsme vyrazili do ulic Vysočiny s mikrofonem a samozřejmě zajímalo nás, jak jste si užili tu první půlku prázdnin a co máte v plánu podniknout během té druhé půlky. Tady jsou vaše odpovědi.
2: První půlku prázdnin jsem si užila zatím pracovně, ale v té druhé pojedeme s rodinou do Barcelony.
3: Prázdniny pro mě už tradičně začaly náloží hudby na Vysočina Festu. Potom jsme se přesunuli do Rakouska a teď nás čeká v druhé půlce prázdnin dovolená v Černé Hoře, tak na to se moc těším.
4: Tak první polovina prázdnin byla pracovní a druhá polovina prázdnin bude ve znamení výletu do Francie na kole.
5: První polovinu léta jsme si užili úžasně, již tradičně jsme ji po 11. zahájili na Vysočina Festu v Jihlavě, odtud jsme jeli do Karlových Varů na filmový festival, kde jsme si to také velice užili a potkali spoustu herců. Přeji všem hezký zbytek léta.
1: No krása.
0: Z toho jde úplná pohoda.
1: Jak jsi užil ty první půlku prázdnin?
0: Pracovně zatím, jak pracovně. Říkal pán, první byla pracovní a s tím rozdílem, že pán pak chce do Francie na kole. Aha. Tak já mám druhou taky pracovní.
1: Ano, musíme říct, že Mára má obrovský podíl na to, že tady v rádiu se dějí ty změny, které se dějí, protože rádio prochází úplně tak jakoby omlazením, co se těch prostor týká. Takže my vlastně vysíláme od tohohle týdne z takového provizorního studia, protože to naše se buduje, bude krásné, nové, moderní, stejně jako zbytek rádia. Takže klobouk dolů před tebou, že máš ještě čas a energii všechno to leto zvládat.
0: No, takhle měli bychom poděkovat, hlavně ostatně dneska spotkal na chodbě pana elektrikáře, nebyl úplně v dobré psychické kondici země. Takže děkujeme všem těm, kteří se na tom tady podílí. No.
1: Tak my budeme pokračovat dál, ať už prostě ta druhá půlka prázdnin pro vás bude jakákoliv, tak si to užijte, protože ono nezáleží, kam člověk vlastně na tu dovolenou vyrazí, ale s kým na tu dovolenou vyrazí, kým se obklopuje a pak můžeš jet kam chceš.
0: Ano, mě to čeká v září, já už se těším. Někdo za září a někdo v září, víš jak.

0: Ladíte Hit Rádio Vysočina, Summer Party a Song Ferdono, to k tomu prostě patří. Přejeme hezké páteční odpoledne.
1: Ano, tak zažíváme další tropický den, kdo si myslel, že tropy jsme si užili na konci června, že už o prázdninách nic nepřijde. Není tomu tak, protože tropické počasí zažíváme dneska a ty teploty šplhají hodně, hodně vysoko.
0: Ano, my tady koukáme na oficiální aktuální statistiky za ten dnešní den v rámci maximálních teplot. A troufáme si říct, že maximální už byly, takže už bude líp. A zase tomu vévodí Třebíčsko, kde měří v maximech pro dnešní den 38,7 stupně Celsia.
1: No panečku, jak říkal Mára, tak o víkendu se krapet ochladí, no ochladí, ono to klesne na nějakých 31-32, ale každý stupeň v tomhletom horku je znát. A pokud si říkáte, jak to bude příští týden, protože třeba máte příští týden dovolenou, pondělí začátek pracovního týdne, tam se vrátíme zase až k 630 stupňům Celsia, poleze to nahoru a klesat by to mělo začít až někdy v druhé půlce příštího pracovního týdne.
0: Je neuvěřitelný, jak si za chvilku zvykneme prostě na teploty okolo 40 stupňů, což nám ještě pár let zpátky přišlo opravdu nepředstavitelný.
1: Hele, a až potom přijde jak těch klasických 20, jo, tak nám bude zima a to je tak, jako když jedeš na dovolenou někam třeba do Itálie, tak když vidíš na podzim, jak nám je tam ještě pořád teplo a ti Italové už se zabalují do těch peřových bund, do těch kabátů. No, možná i tohle se ručka.
0: Já nemusím do Itálie, moje žena se mnou nechtěla včera jít do letního kina, protože měla strach, že jí bude zima.
1: Fakt, jo?
0: Jo, protože právě v noci je jenom 21 stupňů.
1: Ivčo. Tak ať už dneska vyrazíte do letního kina, nebo užíváte nějakou letní party, užívejte i další muziku. Za chvíli Cyril, Brian Adams a spousta dalších. Budou i Venga Boys, těším se.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: 69 a Brian Adams na Vysočině během léta roku 2026 přejeme stále krásné tropické odpoledne, i když jsou místa, kde na Vysočině už v tuhle tu chvíli bouří a možná i prší.
1: Mára, ano, koukal. My tady kontrolujeme meteoradar a opravdu u okříšek je nějaká přeháňka silnější, pak taky u Kostelce je taková slabší zase přeháňka. Vůbec bychom se nedivili, kdyby dorazili i nějaký lehčí bouřky.
0: Takže pokud potřebujete umít auto, pokud do těchto míst zavítáte, máte myčku dneska zadarmo.
1: No to by bylo super, protože bych to nemusel aspoň na zítřek řešit, mám to takový trošičku od těch holubů.
0: Já jsem byl na tom táboře, tak jak jsem byl po těch polňačkách, tak když jsem dneska viděl to auto za denního světla, jak vypadalo, úplně jsem se styděl, že jsem s ním vyjel, tak já to mám teda umytý, tak já bych nepotřeboval, aby to jako zapršelo, protože teď je to hezky tak jako nablejskaný, vyleštěný, mohlo by to nějakou dobu vydržet.
1: Ale přijde mi, že teď se ani tak neřeší jako špinavá auta, jako klimatizace, ať už v autech, aby člověk je měl funkční, a nebo doma, protože podle posledního průzkumu Češi kvůli vedrům stále více zvažují koupy chladícího zařízení. Není se čemu divit, dost často bývají i obyčejné větráky vyprodané.
0: To je pravda. A pokud byste na klimatizaci neměli a chtěli byste ušetřit, já jsem tady našel pár takových jakoby zaručených triků. Asi víme to, že bychom měli větrat v noci nebo ráno, během dne bychom měli mít zatažený žaluzie, aby ta pokojová teplota nebyla tak vysoká. Každopádně našel jsem tady trik s ledem. Víš, v čem spočívá trik s ledem?
1: Ne.
0: Normálně si namrazíš led, dáš ho doma do misky a postavíš tu misku před nějaký ventilátor. A jak jakoby fouká přes tu misku s tím ledem, tak se ti ten vzduch v místnosti bude ochlazovat. Nebo je super namočit si třeba ručník nebo prostěradlo, pověsit to někde v místnosti, někde do okna, jak se to bude podpařovat, tak tam bude i příjemnějc.
1: Hele, a fungovalo by to i sklenice s ledem? Nemusí to být miska, může to být sklenice.
0: Ne, můžeš mít víc skleniček.
1: A může být naplněná třeba aperolem.
0: Klidně. Budeš mít ještě aroma aperolový doma. To ještě vychytáš. Tak jestli si dáváte aperol, nebo si dáváte něco úplně jiného a možná se v tuhle chvíli ochlazujete, tak posíláme k tomu parádnímu ochlazení další hit v rámci naší summer party. Tady jsou Venga Boys a razíme na Ibizu. Jo.
2: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: Glass Animals na Hit Rádiu Vysočina Heatwaves. No, taková teplotní vlna zasáhla opět celé Česko. Teploty stále okolo 35 stupňů. Ale žena píše, že prší. Nevím, kde teda, někde na Vysočině. Ano, máme hlášené lokální přehánky, ale jelikož jsme od sebe vzdálení asi tak, já nevím, 500 metrů a tady neprší a tam prší, tak je takový zvláštní.
1: Jsi si jistý, že je doma?
0: Vidíš, a to mě nenapadlo.
1: No,
0: to kápu.
1: Jestli ona se někde nepohybuje kolem těch okříšek, jestli nevyrazila někam na vejlet. Máro, já, hele, klidně už vyráš, já to tady do odbavím a jeď na připadovku domů, jestli je včera doma.
0: No teda...
1: Teď jsem ti nasadil bruka do hlavy.
0: Teď co na to říct teda?
1: Hele, tak já dám za chvilku Spice Girls, jo?
0: No, jasně.
1: Dáme si Spice Girls v rámci našeho summer partyového víkendu, který odstartoval dneska v 15 hodin a pokračuje až do nedělních 18 hodin.
0: Prší.
1: Prší, jo.
0: Už padají kapky.
1: Tak buď v klidu, nikam nemusíš.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: večera a tohle už je pořádně rozjetá summer party a tak pojedeme až do neděle v rámci toho celého víkendu.
1: Hele, jak se Már pohybuje hezky do rytmu na té židličce.
0: Jo. A už se připravuju i na tu zítřejší svatbu.
1: Tak je to všechno klapné, loučíme se, přijeme krásný víkend a já se těším v pondělí po 15. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ještě rychlý pohled na silnice Vysočiny, které jsou sjízdné bez komplikací a problémů, tak si svoji cestu na další tropický letní víkend užijte i vy bez pokut a bez nehod. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové dnes vyhlásili v dalších krajích smogovou situaci, a to v Praze, Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Už od včerejška platí v Ústeckém. Lidé se mají zejména v odpoledních hodinách vyhnout větší fyzické námaze venku. Doporučení platí hlavně pro osoby s dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezidia.
4: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stan či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
3: Dneska se otevřel další úsek dálnice D3, a to mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jedná se o zhruba 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. Jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. Českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii povede cizinec. Novým trenérem se stal 52-letý španělský kouč Santi Denia. Národní tým se pod jeho vedením poprvé představí v zářijových zápasech Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
3: Zítra bude v Česku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek a částečně i mraků. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
2: Je to tak, Summer Party Hit Radio je stále tady. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. S vámi Kateřina Pechová, přeju krásný večer, pátek. Co víc si přát? No, snad jenom ty nejlepší hity. Teď je tady Ferrari, James Hype a Miggy De La Rosa.

Robin Schulz a Kido společně v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer. 8 minut po 18. hodině, poslední červenec, summer party v plném proudu. A mimochodem dneska je ještě k tomu den avokáda. Avokádo je kouzelná věc. Jo, krom toho, že dostat z něj tu pecku bývá občas o prsty, tak avokádo je přesně to ovoce, který si koupíte a je nezralý. To je v pohodě, jo, to je v pohodě. Jenomže vždycky, když už se k němu pak dostanete, tak už je na vyhození. Je nevím, jak to funguje, ale je to tak. A proto vždycky, když ho rozříznete a je perfektní, tak je to na úrovni toho, když otevřete krabičku z prášky na té straně, kde jsou opravdu prášky a ne příbalový leták. Ano, dokonce jsme se dostali, že je to opravdu takové vítězství. Tak pokud zrovna doma máte avokádo, já jedno mám ho v lednici a už teď vím, že až ho zítra rozkrojím, že už to bude na vyhození. Jo. Ale jestli doma máte avokádo, tak držím pěsti. A posílám Blink 182.

Gustav Halima, jak nám rád připomněl, a jeho balada v éteru Hit Radio. Krásný večer, 6:45, pátek, poslední červenec. Jojo, uteklo to, měsíc do začátku školy. Tak co, děti, těšíte se? Ano, věřím, že zároveň učitelé teď zintenzivní odpočinek, pokud teda můžou odpočívat, protože ano, už jenom měsíc. Je to tak, navíc si k tomu užíváme moc hezký tropy. Doufám, že se všichni držíte, že to zvládáte. Pot je v pohodě, hele, nevšímejte si toho, potíme se totiž úplně všichni. No a dáváme si k tomu ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Tak to trochu roztančíme, co? Lumidy a Fatman Scoop, k tomu Bob Marley nebo Pink už za chvilku.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio. It's a top

Tohle je Pink v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a léto, jo, v plném proudu, tropy řádí úplně všude mimochodem. A to dokonce i v Japonsku. A tam je hodně taková, ta kultura oblékání, co se týče práce, fakt jako přísná. Jo, prostě kalhoty, naškrobená košile a tak. No a letos, v těch letošních vedrech, tam ustoupili malinko v tomhle a dovolili mužům kraťasy. No, což jako za mě v pohodě, já jim to přeju, protože to musí být strašný peklo. Zároveň ale se to nelíbí úplně všem, protože věřím, že samotní úředníci, kterým to dovolili, jsou nadšení, no ale ženám se to nelíbí. Normálně kolegyně jejich jsou znechucené pohledem na jejich holé nohy. Já to chápu, kdo by se na to chtěl dívat, že jo, kor, když to budou mít bílý nebo pálen, že jo. Ne, je to strašný, je to strašný. Jo, naopak my ženy bychom měli být chápající, protože když si vezmeme, jak často nás soudí, že jo, lidi, tak tady chudáci kluci mají na chvilku možnost nosit kraťasy a my bychom jim to hnedka brali, no. Tak držím pěsti tokijským mužským úředníkům, ať si ty kraťasy obhájejí a ať si ženy a jejich kolegyně zvyknou na ty jejich nohy. Snad to dobře dopadne. A vy, pokud můžete do práce nosit kraťasy, takhle očividně to není vůbec samozřejmost, jo? A vy, co musíte nosit dlouhý kalhoty, držte se. Jste skvělí, jste moji hrdinové, jako fakt. Lely.

I'm too sexy, right, said Fred, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 18 hodin 38 minut k tomu summer party v plném proudu. No a dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let a že tam toho je, jo. Tak za chvilku třeba Bonnie M a Rehab, Sunny, jo. Taky si dáme Genesis a I Can't Dance, no a taky Dance, no a taky si dáme tuhle legendu. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. Leroy Orbison je prostě skvělej. Ano, Pretty Woman do vašich uší už za malou chvilku, tak buďte s námi.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Je to tak, summer party celý víkend, takže až do neděle večer. To nejlepší z letních hitů za posledních 30 let. Já doufám, že si to užíváte a že jste ready na další hodinu toho nejlepšího. Teď Faruko a Pepas.

Young DNA, Welcome By, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, no a čeká nás teď taková doopravdy oslava, jo, taková hymna, taneční hymna, jo, která má navodit právě pocit léta, slunce, svobody, čistý radosti ze života. Prostě o tom ty letní songy jsou, co si budem povídat. Navíc nás čeká song z roku 97, který patří v podstatě mezi nejikoničtější skladby tehdejší žánrové vlny Eurodance a House, jo. Znalci už možná i vědí, to netuším, necháme se překvapit. Každopádně, prosím pěkně, Dario G a Sunshine.

0: to prostě romantik. Alex Warren na Hit Radio. Přeju všem nádherný večer, summer party pokračuje, jo? A takhle, co by to bylo za letní party bez naprosto legendárního Lou Beggy? Už vám to hraje v hlavě? Jo, podle mě přesně víte, co vám chci pustit, protože to je song, bez kterého by podle mě žádná letní party nebyla tak úplně rozjetá, jo, takže pokud už cítíte ten pátek, ten takový ten páteční vibe toho večera, trošku mejdán, jo, a tak, tak tohle k tomu bude dokonale patřit. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Prostě mambo number five, no. Geniální, co? Lou Beggy a za chvilku k tomu Debbie nebo Take That.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Take That a Lulu v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. No a prosím vás, důležitý je to nevzdat, jo? Zvlášť třeba pokud vám někdo něco ukradne, což je takový zajímavý, protože před 2 rokama se z jednoho sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek, což není tak snadný, jako asi, jako jestli jste někdy viděli lehátka, co jsou na pláži u moře, tak to fakt není tak easy. No a po 2 letech se našly stovky kilometrů daleko na pláži v albánském Caporodoni. Našla je tam turistka, která žije v té Itálii právě, takže je poznala. No, vtip na tom je, že ti, kteří je ukradli a umístili si je na svůj pláž, tak z nich za 2 roky ani neodstranili loga toho původního rekreačního střediska, takže nebylo úplně těžký je poznat, jo? Pač, když jsou podepsané, že jo, to máte jak s bačkůrkama ve školce prostě. Když je má vaše dítě podepsané, tak mu je nikdo neukradne, že jo? Nebo ukradne, ale přijde se na to. Takže teď už to začali řešit přes právníky. Myslím si, že to bude ještě poměrně zajímavá aféra, každopádně ano. Hlavní je to nikdy nevzdat. Nikdy nevíte, kde se ta věc vynoří, jo? Takhle, u jedné věci to víme jistě, a to, že teď se vynoří Bibi Rexa a Faithless.

éteru Hit Rádio a Kid Rock právě teď za námi. No a hele, bylo by to podle mě těžký. Nebo takhle, koho byste nominovali jako krále letních songů? Protože to podle mě nejde. Podle mě by to bylo příliš komplikovaný, jo. Každopádně jednoho takového adepta bych tady rozhodně měla, jo. Člověk, který prostě začne zpívat a vy se chcete vrtět, jo. Má prostě, má to zvládlý, ten rytmus, všechno, prostě vás to baví, jo. On nás čeká za chvíli, neříkám to samozřejmě jen tak, jo. Ale posuďte sami. To Ricky Martin, to je jasný, ne? Ricky Martin, Olivia Rodrigo nebo Calvin Harris už za chvilku.

0: 60 minut Summer Party. Hit Radio.
1: Je to tak, další hodina toho nejlepšího letního za posledních 30 let. A že máme nabito. Ano, v další hodince třeba Gabry Ponte, taky Shakira, taky Dr. Alban. No a na začátek to bude veliký. Fakt, počkejte. Tohle jsou Roxy.

roztančená záležitost Dance a Cake by the Ocean na Hit Radio. Krásný večer, máme chvíli po 8 hodině, no a čeká nás samozřejmě další song z naší Summer Party edice. To znamená, dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let. No a čeká nás nigerijsko-švédský hudebník Dakce Alban, určitě znáte. No a před námi je jeho taková vyloženě čistě pozitivní hymna. Jo, je to oslava, je to radost ze života, tance, hudby a lidské pospolitosti, což je skvělý, protože přesně to chcete a zvlášť takhle v pátek večer, co si budeme povídat. Navíc tenhle song kombinuje beaty z prvky gospelu a reggae. Je to prostě naprosto unikátní záležitost. Takže dámy a pánové,

0: Shakira a Zoo právě teď v éteru Hit Radia. Přeju všem hezký večer, summer party v plném proudu. No a mimochodem, čeká nás jeden cover, jo. A tam je to vždycky těžký, protože třeba tady originál je naprosto geniální. Stojí za ním totiž ABBA, jo. Song z roku 1980, Lay All Your Love On Me. No a pozor, protože v roce 92 si ho napaškal, vzalo synthpopové duo Erasure. Ty určitě znáte taky. Hele, prostě se jim to povedlo, no. Lay All Your Love On Me, k tomu taky Gabry Ponte, nebo Alok a Jess Glynn, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

s vykřičníkem nápoje, ideálně bez kofeinu, což může být samozřejmě těžký, pokud jste zvyklí na svoje 2-3 kafíčka denně, ale jinak jo, a prosím vás, jo, ono se má samozřejmě malinko ochladit, asi tak jako ze 36 na 30, jo, takže nic zásadního, takže i o víkendu budeme držet režim, chránit se pokrývkou hlavy, brýle, opalovací krémy, takový ty naprostý základy, jo, držím pěsti, my to zvládneme. Vy rozhodně, pač jste skvělý. Další hity k tomu.

0: činasky stejně jako já. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Za chvilku 9 hodin, to znamená, že já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Mějte krásný zbytek pátku. Nezapomeňte, že Summer Party běží celý víkend. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a tak já vám mávám společně s tímhle songem. Jojo, Bobby McFerrin, Clean Bandit nebo Royal Gigolos už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.

0: Hity. Hit Rádio Vysočina.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

sauveur.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.